0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Radio Nerd Music.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč.

0: taky do školy s pořádnou výhrou.
1: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
0: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
2: Tisku.cz Náplně hned.
3: Hit Radio.

slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: 6:00 krátké zprávy a David Jošt. Češi v prvním pololetí vsadili v hazardních hrách téměř 575 miliard korun. Meziročně se objem sázek zvýšil o více než 12% a rostl ve všech hlavních typech hazardu. Na výhrách se hráčům vrátilo téměř 540 miliard korun. Provozovatelé hazardních her potom odvedli na daních 11,5 miliardy korun. Spojené státy hlásí první dvě letošní úmrtí na spalničky. Nákaza se zemí šíří nebývalým tempem. Letos už úřady zaznamenaly téměř 2800 případů. Obě oběti z Pensylvánie nebyly očkované. Počet případů spalniček je v USA nejvyšší za posledních 35 let. České volejbalistky si na mistrovství Evropy zajistili postup do osmifinále. V Brně porazili Ukrajinu 3-1 a ve skupině si připsali třetí tříbodové vítězství. Nejlepší českou hráčkou byla z 21 body Monika Brancuská. Česko už nemůže skončit mimo postupovou čtveřici. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Už příští týden se v Litoměřicích rozjede nová poptávková doprava. Služba s názvem Jede to nabídne spojení v místech, kde dnes klasická městská doprava nestačí. Jízdu si cestující objednají prostřednictvím mobilní aplikace, a to až týden dopředu. Jízdy budou k dispozici ve všední dny od pondělí do pátku mezi 7 a 19 hodinou. Po celém katastru Litoměřic bude doprava zdarma, cesta do zapojených obcí bude stát 15 korun. Na severu Čech bude dopoledne většinou zataženo, na většině území déšť nebo občasný déšť, odpoledne se začne vyjasňovat, teploty 18 až 21 stupňů.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit.

0: šampionů. Je středa, minuta po šesté, my vám přejeme krásné ráno, s vámi Michal Knejp, David Jošt.
1: Ahoj, letí to neskutečně, už je středa.
0: Letí to strašně, akorát my se tady, Davide, tak trošku rozpadáme. Já jsem si v pondělí stěžoval, že mám rýmu, to se mi pořád drží.
1: Jak si na tom?
0: Já přijdu, pořád stejný, já přijdu sem a David mi říká, já říkám Davidovi, jak je, a David, mě bolí oko a škrábe mě v krku, no. Takže myslíš, že to dáme do toho pátka, nebo?
1: Snad to nějak doklepem, no.
0: No tak budeme rádi, když nás tom podpoříte vy, kdo jste si nás pustili k tělu. Krásné ráno všem, no a hity nachystaný Macklemore, Ryan Lewis, Ray Dalton, to všechno pro vás teď.
2: Hit Radio North Music. Come on, let's go.

0: Tracy Abrams. 9 minut po 6. Tohle je středeční Hit Radio. Posloucháte Snídaní šampionů. Hezké ráno. Začneme vzpomínkou na jednu z nejvýznamnějších zpěvaček v historii, Dolly Parton. Pokud jste náhodou ještě nešli od včerejška okolo internetu, tak tahle osobnost vyrazila včera na cestu do hudebního nebe.
1: Je to tak, je to jedna z největších zpěvaček country hudby v historii.
0: My jsme tady u ní našli samozřejmě nějaké zajímavosti, které by vás mohly bavit, tak třeba, že zpívat začala už v dětství v kostele a v lokálních rádiích, taky, že napsala a naspívala stovky skladeb Island in the Stream, Coat of Many Colors, I Will Always Love You, kterou mimochodem později celosvětově proslavila Whitney Houston, prodala přes 100 milionů desek a získala 11 cen Grammy.
1: Mě zaujala informace o tom, že vyrůstala v chudých poměrech a že byla ze 12 dětí.
0: 12 dětí. No tak pojďme si ji připomenout. Pojďme si ji připomenout, pokud náhodou nevíte, o koho jde, tak jeden z jejich nejznámějších hitů, Jolene. Tak zdravíme tam nahoru a děkujeme za všechny písničky. Dolly Parton na Hit Radio 6 hodin a 10 minut. Hezké ráno.

0: Skok do Itošky, tohle jsou Måneskin na Hit Rádiu v 6 hodin 20 minut, hezké ráno. Máme prý zapomenout na třetí kafe z benzínky nebo otevřený okno do kořán, protože vědci tvrdí, že nejlepší záchranou před mikrospánkem je obyčejná žvíkačka.
1: Ale
0: podle výzkumu monotónní pohyb čelisti stimuluje nervovou soustavu a drží mozek víc fresh než energetický nápoje. Žvíkání zapojuje trojklaný nerv, což zvyšuje přísun kyslíku do hlavy.
1: Aha, takže v tom nehraje roli intenzita žvíkačky nebo chuť.
0: To tady nepíšou, možná, ale taky, tak protože víme, že když si dáš žvíkačku, třikrát žvíkneš a je to bez chuti, tak... Ale hlavně, myslím si, že je super, že žvíky jsou o dost levnější, teda než nějaký energetáky, takže vlastně povinná výbava v autech žvíkačky. Vidím, jak tě zastaví ta policejní hlídka a ptá se tě, pane řidiči, předložte povinnou výbavu k vozidlu. A já teď, když o tom přemýšlím, tak nevím, jestli bych to dal jako dokupy.
1: Tak já určitě nemyslím tak... si, že tam je lékárnička.
0: No, ty žvěkačky teda, to jsme si řekli. Nějaký žárovky, když dneska si toho moc nevyměníš na těch nových autech.
1: To ne, no.
0: Trouhelník. Tak si říkám, ty papíry máme odevzat kde? To se možná neměli pouštět tady do toho tématu, Davide.
1: Představ si, že tě kontroluje ten policajt a říká, jo, žvíkačky máte, dal byste mi jednu?
0: Ale hlavně my jsme zapomněli na nejdůležitější věc, která je povinnou výbavou, no, a jasně. To je Hit Radio, samozřejmě, Nelly Furtado, Rea Garvey, za malou chvíli, no a pro vás, kdo nás hledíte v autě, tak neusněte, my vám přehodíme aktuální dopravu, ať víte, jak to jezdí.
2: Chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
6: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz.
7: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
8: Atención!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
8: Yes!
9: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
10: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
11: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
12: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
13: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
12: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
14: tisku.cz.
15: Náplně hned.
16: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
17: Řešení je úvěr od Acema.
16: Ale já potřebuju půjčit hodně.
17: Řešení je Acema.
16: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
17: Řešení je Acema.
16: A co když potřebuju 20 milionů?
17: Řešení je Acema.
16: A 30?
17: Acema.
16: A 40?
17: Acema.
16: A 50?
17: Acema. Jde to i bez banky.
16: Hele, nezaseko ses?
17: Ne.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dopravní komplikace teď ráno hlásí Ústí nad Labem. Máme od vás informaci, že je v Opletalově ulici odstavené osobní auto. Překáží provozu, tak tam projíždějte s opatrností.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio North Music.

0: Tohle jsou hity Nelly Furtado, Aria Garvey, Hit Radio, 6 hodin 30 minut, krásné středeční ráno, s vámi Michal a David. A David má opět ranní update.
1: Ranní update.
2: Britský řetězec Mark & Spencer rozšiřuje spolupráci se Zalandem. Německá firma mu nově zajišťuje internetové objednávky ve 22 evropských zemích. Firma si o toho slibuje rychlejší doručování a vrácení zboží i snížení nákladů logistiku. Ve věku 80 let zemřela legenda country hudby Dolly Parton. Autorka hitů jako Jolene nebo I Will Always Love You patřila k nejslavnějším americkým zpěvačkám historie. Na její počest budou v USA vlajky spouštět na půl žerdi. Taxíky bez řidičů míří poprvé do Evropské unie. Waymo začne v Mnichově testovat své autonomní vozy a komerční provoz chce spustit do konce roku 2027. Německo se tak stane jeho prvním trhem v EU.
0: Já si myslím, že to je super nápad, Dave. Konec poslouchání životních mouder od cizího borce ve dvě ráno.
2: No.
0: A mě by zajímalo, jestli patříte vy k lidem, co si v taxíku rádi pokecají, anebo celou cestu koukáte do telefonu a doufáte, že se vás řidič ještě cizím jazykem na nic nezeptá.
2: Bečko je správně.
0: Ono, jak bývá to, nemluvte za jízdy s řidičem v autobusech, tak možná by nebylo špatný se dát na čelo třeba nemluvte za jízdy s
2: cestujícím.
0: Ano.
2: Hlavně, jak řekneš tomu robotu, ať přepne rádio na Hit Radio, že to asi nepůjde.
0: Tak on tě asi bude poslouchat.
2: Jo.
0: Asi jo.
2: Tak jo, tak snad jo.
0: Třeba i Lunetici by si tam zahráli. Ať je hudba tvůj lék, to je srdcovka, kterou jsme pro vás vybrali my dva. No a připomínáme, že srdcovky vám hraje Jirka Pelnář mezi 12. a 13. jejich pět. A jednu, jako klasicky vybíráte vy, tak si něco po 12. přejte. Teď Lunetice na Hit Radio, hezké ráno. Ať je

0: Tohle jsou Linkyni, tohle Hit Radio, 8 minut po půl sedmé, přejeme fantastické středeční ráno. Davide, ty se budeš v sobotu ženit, my jsme se tady o tom už bavili, budeš vlastně první tady ze studia ve svazku manželském, jak se na to těšíš, člověče?
1: No tak těším, ale samozřejmě nějaká mírná nervozita tam je.
0: Já tady mám nějaký tipy, jak zjistit, jestli manželství vydrží. Vědci dali dohromady pár tvrzení, že to krachne, jo, takže...
1: Nevím, jestli jsme si radši neměli tady ten stůl připravit dopředu, aby jsme tady ještě něco nezjistili.
0: Tak zkusíme, jo. Tak... Větší pravděpodobnost, když jsme se dali dohromady před třicítkou, máme dvě dcery, naše děti jsou hyperaktivní a na dětských fotkách se mračíme, tak to vypadá, že jsme rozvodem ohrožení víc než jiní, takže vy nemáte děti, dali jste se dohromady ale před třicítkou, ano. A ten zbytek, tak asi smějete se na fotkách, ne?
1: No, čas od času, je.
0: Čas od času, takže si myslím, že to bude naprosto v pořádku. Davide, jak vůbec vypadá příprava na sobotní svatbu? Co tě ještě čeká? Dneska je středa, tak co tě čeká?
1: Hele, já už mám jenom jeden velký úkol, jasně. Asi dvou, co jsem dostal, od přítelkyně zadáno, takže potřebuji si dojít ke kadeřnici. Tímhle zdravím kamarádku Páju, ke které zítra ráno jdu.
0: A počkej, to vypadá dobře, ty vlasy?
1: Seš hodnej, ale moje partnerka se myslí něco jiného.
0: No a jinak vy to místo, jak to máte? Vy to máte pro nejatý od pátku do neděle, asi klasika.
1: No hlavně to je venkovní prostor a pokud meteorologové tentokrát výjimečně se nemýlí, tak budeme mít co dočinit s deštěm.
0: Jasně, no a ty normálně v pátek ráno vysíláš, že jo?
1: Je to tak.
0: Budeš tady.
1: Takovýhle jsem srdcař.
0: No, tak to jsem potřeba slyšet, tak jo. Za chvíli Leony, Nickelbacka, taky aktuální doprava, hezké ráno.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
4: Jedna krátká zastávka, tisíce dobrých důvodů. V prodejnách Travel Free na vás čeká svět plný překvapení. Ikonické značky, unikátní sortiment a radosti, které jinde nenajdete. U nás vždy objevíte něco navíc. Travel Free, vyplatí se zastavit.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září Kaufland.
6: Je, schořela mi kulma.
7: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Město Žatec vás zve na dočasnou 2026. Už 4. a 5. září se koná 69. ročník slavností chmele a piva. Těšit se můžete na více než 60 pivovarů, ochutnávky, soutěže i degustační zóny. Vystoupí Richard Miller, Slza, Vohnout a další hvězdy. Vstup je zdarma. Více na dočasná.cz. Patron dočasné 2026, Žatecká teplárenská AS, se významným způsobem podílí na organizaci 69. ročníku. Žatecké dočasné.
10: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
11: 10 za měsíc?
10: Spíš 12.
11: 12? Vážně, Zuzko?
10: 7378.
11: Za toho velkýho Enyaqa?
10: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
11: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
10: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
12: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
13: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
14: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dávejte si pozor v Liberci, nově je neprůjezdná slepá ulice, takže se jezdí jen okolními ulicemi. No a pozor taky v Chomutově, kde se stále pracuje v Jiráskově ulici.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: 6.51. Takhle vám hraje středeční Hit Radio. Tohle je snídaně šampionů, hezké ránko. Představte si, že vám šéf ráno na ruku připne náramek a pokaždý, když vás v práci naštve kolega nebo dostanete lehkej stresík z nového úkolu, tak jemu to pípne na mobilu. Zní to hrozně, ale zahraniční firmy začaly tohle testovat. Náramky, které v reálném čase měří tep i hladinu stresu a data posílají rovnou nadřízenému.
1: Takhle, v ideálním světě můj šéf vidí, že jsem nervózní a nepřidává mi další práci. Tak. Takhle by to mohlo fungovat.
0: Ano, ono to odvodění je super, je to boj proti syndromu vyhoření, tak proto to nasazují ty náramky. Já teda osobně bych dostal spíš syndrom vyhoření z toho, že to mám nějakou takovou blbost na ruce, jo. Ale říkám si, že by to možná bylo super, kdyby to bylo oboustranný. No. Hmm. Kdybychom my s tím náramkem mohli poznat, kdy je náš šéf v klidu. Což je u šéfu občas těžký, pojďme si říct.
1: To je pravda.
0: Kdyby si,

0: Viděl, že stres u šéfa je v pohodě, že si můžeš dojít pro přidáno. Mimochodem, poslouchá náš šéf ve Franclu Davide, nevíš, jak to je?
1: Já ti snad ani nevím.
0: Miles Smith, nice to meet you, tohle se vás koupí v 6.52 ráno.

0: time.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
3: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
4: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
5: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
4: A co já?
5: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.zkostek.cz.
6: Hi, I'm Miley Cyrus.
7: Hey, it's Teddy Swims.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 7:00 krátké zprávy a David Jošt. Češi jsou se svým zdravotnictvím výrazně spokojenější než většina Evropanů. Spokojenost vyjádřilo 74% Čechů, evropský průměr je přitom jen 56%. Důvěra v české zdravotnictví navíc v posledních letech roste. Ještě v roce 2024 mu věřilo 68% lidí, loni už 70%. Používání pyrotechniky na fotbalových stadionech by nově mohlo být trestným činem. Zpřísnit se mají také postihy za zahalování obličeje. Chystaná změna počítá i s rozpoznáváním obličejů a digitálním registrem lidí se zákazem vstupu na zápasy. Vládní koalice chce návrh předložit už v září. Miloš Zeman znovu připustil možnost kandidatury na prezidenta. Podle svých slov je v pokušení a voliči se mají nechat překvapit, jak se nakonec rozhodne. Bývalému prezidentovi je nyní 81 let. Pokud by skutečně kandidoval a uspěl, do úřadu by nastupoval ve 83 letech. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Dnes startuje v Chomutově nepříjemná uzavírka. Ode dneška až do 30. listopadu bude zcela uzavřena část ulice Na Příkopech v úseku mezi ulicemi Ruská a Revoluční. Důvodem je rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Práce budou probíhat po jednotlivých etapách. Úplná uzavírka se dotkne nejen automobilové dopravy, ale i MHD. Dočasně bude bez náhrady zrušena zastávka Rýrova. Na Ústecku bude dnes většinou zataženo, na většině území déšť nebo občasný déšť. Během odpoledne bude srážek méně a později se bude i vyjasňovat. Teploty 18 až 21 stupňů.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
8: A my pokračujeme, startuje další hodina, 2 minuty po 7, vám přejeme hezké ráno, s vámi Michal Knejp, David Jošt.
10: Krásné ráno.
8: A skvělá muzika, Alex Warren, Ordinary, taky Kaskáda, tím začíná tato hodina, hezké ráno.
1: Hit Radio North Music.

0: Zítra a přejeme krásné ráno, Alex Warren Ordinary, 7 hodin 8 minut. No tak jsme si všichni mysleli, že umělá inteligence nejdřív sebere práci lidem v kanclu, jenže chyba lávky, na pole vyrazil první plně autonomní traktor bez řidiče.
1: Už jsou tady.
0: Je to tady, ten traktor jo, má v sobě 6 párů stereokamer a umělou inteligenci, která umí rozeznat překážku na centimetry. Ten farmář ho prostě doveze na pole, zmáčne čudlík na mobilu a jde domů. O to vymalováno. Je to vlastně takový konec romantiky venkova, kde místo traktoristy uvidíme jenom blikající krabici s antenou. To je všechno, jo? A to se nám traktoristi smáli, že AI nahradí nás kancelářský krysy. Je no. To tady.
1: Shodou náhod jsme ještě před chvílí mluvili o tom, že do Německa míří první autonomní taxíky. Mm-hmm.
0: Jakože by se ten traktorista nechal dovíst na to pole ještě tím autonomním taxíkem, aby to bylo kompletní, jo. Tyjo, co to je za dobu? Co to je za dobu? Tak schválně, jakou práci, kterou nemáte rádi, byste i hned s radostí předali robotovi? Co by to bylo? Co by to bylo za tebe?
1: Jak by bylo? Za mě by to bylo třeba praní a potom věšení prádla.
0: Máme to úplně stejně, jo. Konkrétně tenhle celý proces od toho, kdy ze mě někdo sundá třeba to špinavý prádlo, až po to, co by ho složil pěkně vyvoněný do skříně, vyžehlený, jo. Tak na to bych si takovýho AI plechovýho otroka i koupil. I hypotéku bych si na něm vzal, čověče. Tak co je ta práce, kterou nemáte rádi vy, na co byste si rádi koupili nějakýho robota, tak to nás zajímá, dejte nám vědět na 777-937-777. Máme WhatsApp, když nám to nahrajete jako hlasovku, budeme rádi, stačí nám to samozřejmě, když nám to sem pinknete jako SMS-kou a my k vám posíláme další hity. Miraj, Trips, dokola, tohle je Hit Radio, krásné ráno.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdát.

0: Čtvrt na 8, minuta navrch, dáváte si středeční Hitradio snídaň šampionů. Bavili jsme se tady o tom, že na pole právě vrazil plně autonomní traktor bez řidiče, řízený umělou inteligencí, nová doba. A my jsme se tady s Davidem shodli, že bychom brali všema 10 robota, co by za nás dal špinavý prádlo do koše, vyžehlil a složil do skříně, že by si teda naše holky odpočinuli.
1: Kdyby uměl ještě vyprat, jo, kdyby si naše holky odpočinuli, to je dobrý
0: for. To je strašný. Tak jakou práci byste vy s radostí předali robotovi? Na to jsme se vás ptali. Přišla nám hlasovka od Míry.
2: Nazdar faktoráci. Jsem elektrikář, moje práce mě baví, ale je pravda, že bych AI přenechal celý pondělí, když se takhle pěkně povede víkend. Přeju pěkný den.
0: Je vlastně pravda, že si myslím, že všichni doteďka posloucháte, že byste svoji práci, klidně, kdyby šlo udělat třeba klona, jo, představ si, že máš svýho klona, Davide, že bys prostě chodil jako obden, jo, že jednou bys tady byl ty a další den by tady byla nějaká plechová potvora, jo.
1: Třeba jsem teďka ten klon.
0: Davide. Další zpráva od Veroniky. Čauky, mně by se líbil robot, který by za mě uvařil nebo alespoň uklidil kuchyň. Tak mimochodem, kde zase lítá Jasmin? No tak pojďme na tu první část zprávy, to by mě taky bavilo. Já bych to přál své polovičce.
1: Teďka pojďme na tu druhou část.
0: Pojďme na tu druhou část. Takhle, mohli jste nám říct jinak, že vás my dva nebavíme. Jasmin bude zpátky v pátek.
1: Někde na dovolený, pokud se.
0: Na dovolený, ale já ani nevím, kde, čověče.
1: Tak se jí v pátek zeptáme.
0: Tak se jí zeptáme v pátek. Tak Verčo, napiš v pátek a další zpráva. Ahoj, já teda úplně nejvíc nesnáším uklízení drobotin a odložených věcí po domě. To je pořád dokola. Začneš v koupelně, než dojdeš do obýváku přes kuchyni, tak se zase můžeš vrátit do koupelny, protože už tam zase někdo nechal něco položené na vyhození.
1: Jenomže od takovýhleho robota si myslím, že jsme ještě dost daleko, že by dokázal jako zanalyzovat tu místnost a vědět, kam co dát.
0: Ty jsi to teďka řekl a vědět, kam co dát. Opravdu tady možná je umělá inteligence, David. To napsal Martin a napsal za to PS, chci soutěžit, to krmivo se hodí. Vy jste spojili víc věcí dohromady v těch zprávách.
1: Tak s užitečným takzvaně.
0: Už za nějakých 10-15 minut je tu rychlá pětka. Soutěži budete o kvalitní krmiva Marp, tak si to nenechte utíct. Za chvíli depešáci a taky aktuální doprava. Hezké ráno.
3: V éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znamenka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.
7: Lounští, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
8: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
7: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
8: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
7: 20. až 29. srpna, Louny, ulice Průmyslová, vedle stavebnin dek.
8: www.cirkushumberto.com.
9: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
10: Prázdniny, končí škola, volá z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
11: Pak hrnky,
10: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
11: Škola volá!
12: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
11: prázdniny to balí. Ale léto ještě zdaleka ne. Nechte přípravy na pondělí. Je tady

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Ke srážce se zvěří došlo na Teplicku, opatrně na trase Strnovan směrem do Krupky. A ještě D8, tam pozor na kilometru 23 směr Drážďany, kde je odstavený osobář.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Nord Music.

0: Nico Santos, 7.29, dáváte si středeční Hit Radio snídaně šampionů s Michalem a Davidem, hezké ránko. Za malou chvíli rychlá pětka, nejdřív ještě David a jeho ranní update.
1: Ranní update. Interiérům začínají místo rovných linií vládnout nepravidelné tvary. Do módy se vracejí měkké křivky, zvlněné okraje nebo asymetrický nábytek. Trend má domácnostem dodat přirozenější a uvolněnější vzhled. Konec srpna je ideální čas pro výsadbu jahodníků. Mladé sazenice mají ještě dost času zakořenit a připravit se na zimu. Při správné péči tak mohou už příští rok přinést bohatou úrodu. Mladý Američan dorazil na Pálavu na kole až z Nového Zélandu. Na Jižní Moravu ho poslal český kamarád, kterého poznal při cestě do Santiago de Compostela. Doporučený prý nelitoval, Pálava a Novomlýnská jezera ho nadchly.
0: To mi řekni, proč člověk z Nového Zélandu jede na kole na Pálavu?
2: No tak tenhle konkrétní údajně proto, aby objevil nebo našel smysl života.
0: No to nemohl jet autem. I když možná na Pálavu celkově na Jižní Moravu je lepší dojet na kole.
2: Navíc při současných cenách. Benzínu.
0: Pojďme soutěžit. Je tady rychlá pětka s českou značkou prémiových krmiv pro psy a kočky Marp. Máme pro vás další voucher v hodnotě 4000 korun, tak pokud byste chtěli vyhrát, napište nám, chci soutěžit na 777 937 777. Tady další muzika, tohle je Kesha, TikTok na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Kesha a tohle je středeční Hit Radio. Dobré ráno. Rychlá pětka. A jdeme soutěžit, je tu rychlá pětka Smarp, což je česká značka prémiových krmiv pro psy a kočky, která ví, že strava má zásadní vliv na zdraví, vysoký podíl masa, podpora trávení, vitalipty a zdravé srsti, no a taky kvalitní a pečlivě vybrané suroviny. No a o voucher v hodnotě 4000 korun si zasoutěží Eva. Evi, hezké ráno.
1: Dobrý ráno.
0: Dobrý ráno, zdravíme do Dlouhého mostu u Liberce na sever Čech. Ty jsi napsala, Mia a Molly chtějí soutěžit o žrádýlko. Tak kdo je Mia a kdo je Molly?
1: Hafani, dva hafani.
0: Dva hafani. No tak pokud zvládneš pět jednoduchých otázek, tak dva hafani se pomějou. Tak Evi, jdeme na to.
1: Super.
2: Otázka první. Pět vteřin na odpověď.
0: Která pohádková dívka ztratila na plese střevíček?
1: Popelka.
0: Ano.
2: Otázka druhá. Čtyři vteřiny na odpověď.
0: Kolik dohromady dní mají dva týdny?
1: 14 dní.
0: Ano.
2: Otázka třetí. Tři vteřiny na odpověď.
0: Evi, jaká je největší česká bankovka?
1: 5000.
0: Ano.
2: Otázka čtvrtá. Dvě vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, kolik kruhů je na olympijské vlajce?
1: Já myslím, že pět.
0: Ano. A poslední, pátá otázka. Jakou hodnotu má voucher, o který právě teď soutěžíš?
1: 4000 korun.
0: No je to tvoje.
1: Paráda, super.
0: Slyším velkou radost. Je to radost doma nebo už radost v práci?
1: V práci, kolegyně.
0: Hezký, celý tak tým. Zdravíme kolegyně do práce. Evi, vyhráváš voucher v hodnotě 4000 korun na e-shop krmiva pučalka.cz. Je to tvé.
1: No super, moc děkuju.
0: No takže pozdravujeme hafany, Miu a Molly, zvládněte to v práci a určitě se zase někdy ozvěte. Mějte se, ahoj.
1: Díky, ahoj.
0: Ahoj.
2: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit.

0: Swedish House Mafia, John Martin na Hit Radio. Save the World, možná spíš Save the Kapr, velká záchranná mise v Moravském Krasu. Podaří se zachránit rybího vězně Karla, ano nebo ne? Kapr Karel v ohrožení. K tomu víc za chvíli, rozhodně zůstaňte u rádia. I kvůli další parádní muzice, tohle je Eva Farná. Staví se taky Benson Boone, no a i vám, kdo nás sledíte na cestách, řekneme, jak to ve středu ráno jezdí.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
3: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na ter.cz.
4: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
6: Výstava Dům 2026 na výstavě

0: Hradišti v Lounech. Vše pro dům, byt, zahradu, stavbu i rekonstrukci. Již tento týden od pátku do neděle. Výstava Dům 2026 na Výstavišti v Lounech.
1: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
2: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
1: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
3: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
4: Tohle je ten L-Rock, co dostal auto roku.
5: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
4: Tak to bude drahota.
5: 6, 6, 5. 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
4: Za auto roku? Jako fakt?
5: Fakt. 6, 6, 5, 5. Jen v Autonord.
3: Škoda L-Rock. Auto roku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
6: Navštivte novou restauraci Kelly na Hradě Hněvín. Místo, kde se historie potkává s moderní gastronomií. Vychutnejte si poctivé české receptury v moderním pojetí a k tomu nezapomenutelný výhled na celé Mostecko. Dopřejte si kulinářský zážitek, kde každý talíř vypráví svůj příběh. Více na kellyrestaurace.cz.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6 000 korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Odstavený kamion vás teď může zdržet na dálnici D8, parkuje na kilometru 23 směr Drážďany. Řidič nejspíš mění pneumatiku, pohybuje se na vozovce, tak si dávejte pozor.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hitrádiu.

0: Díky, že ráno trávíte s námi, tohle je Benson Boone a tohle je Hit Radio. 7.51, krásné ráno. Zapomeňte na Nema, Česko má novýho hrdinu. V hlubokém podzemí moravského krasu už několik měsíců bloudí kapr Karel a ochranáři teďka řeší, co s ním. Tenhle kapr uplaval kilometry pod zemí a teďka kvůli suchu uvízl v mizící tuňce v jeskyni. A já jsem si tak představil, co si řekli ty jeskyňáři, když ho tam jako uviděli. Ty vole, tady je kapr. No a teďka se řeší, jestli ho zachránit anebo ne, jo, protože do podběráku se prý chytit nedá, takže by tam k té tuňce musel zamířit rybář s udící kapříka odlovit a pak ho pustit, ale oni se bojí, že když ho vyloví a pustí ho někde jinde, takže by dostal šok ze změny prostředí a že by prostě zemřel.
1: No. No. Tak nebyl by jediný, jenom pro představu, na Vánoce v Česku skončí na talíři až 2 miliony kaprů.
0: 2 miliony kaprů.
1: A my se tady zabýváme jedním kusem.
0: Hele, takhle, myslím si, že Karel bude rád, když ho z té jeskyně zachrání až po Vánocích.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro melon vodní 1 kg za 14,90 a vepřovou panenku 1 kg za 129,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
4: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Hey, this is Ava Max. All the hits.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Politické strany se před volbami nesnaží získat jen voliče, ale také nové členy. Počty straníků totiž v Česku často klesají nebo v lepším případě stagnují. Podle politologů se některé strany potýkají s personální nouzí a nábor členů se tak stává součástí předvolební kampaně. V minulosti přitom strany volby k získávání nových členů tolik nevyužívaly. Ruský stát může nově dočasně převzít vedení některých tamních firem. Týkat se to může podniků, které podle úřadů dostatečně nechrání kritickou infrastrukturu. Stát tak získá široké pravomoci nad jejich řízením i majetek, včetně cenných papírů a podílů. Nové opatření zavedl dekretem ruský prezident Vladimír Putin. Krádeže v evropských muzeích jsou podle Europolu stále násilnější. Zloději při loupežích používají střelné zbraně, sekery nebo dokonce výbušniny. Za změnou podle policie stojí nové zločinecké sítě, které často nabírají pachatele přes sociální sítě. Nejčastěji se zaměřují na zlato, šperky a další předměty, které je možné snadno zpeněžit. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Už příští týden se v Litoměřicích rozjede nová poptávková doprava. Služba s názvem Jedeto nabídne spojení v místech, kde dnes klasická městská doprava nestačí. Jízdu si cestující objednají prostřednictvím mobilní aplikace, a to až týden dopředu. Jízdy budou k dispozici ve všední dny od pondělí do pátku mezi 7 a 19 hodinou. Po celém katastru Litoměřic bude doprava zdarma, cesta do zapojených obcí bude stát 15 korun. Na severu Čech bude dopoledne většinou zataženo, na většině území déšť nebo občasný déšť, odpoledne se začne vyjasňovat, teploty 18 až 21 stupňů.

0: 8 hodin, 2 minuty. Přejeme vám krásné ráno. Davide, už jsem myslel, že to budeš muset zachránit. Já jsem si tak strašně pšiknul, že nemůžu mluvit normálně.
1: Jsi nastydlej, no?
0: No nastydlej. No to je ta změna počasí a zítra má být zase vedro, v pátek 30, v sobotu zase zima. Já tě nevím. DJ Semi a Janu Heaven, další songy na start hodiny, taky Lady Gaga a Bruno Mars.

0: Takhle vám hraje středeční Hit Radio. Lady Gaga, Bruno Mars, Diver, Smile, 8 hodin, 10 minut. Blíží se to jako noční můra. A zbývá přesně 6 dní. Nový školní rok, dámy a pánové, klepe na dveře, ale my tady s Davidem máme takovej záchranný plán, protože okamžitě začínáme vám, koho se to týká, plánovat další volno. My totiž víme, že nás posloucháte i vy, koho se škola týká, tak speciálně pro vás, jo, co by vám mohlo takhle ke konci prázdnin udělat radost, zlepšit náladu. Tak 28. září, pondělí, volno. Podzimní prázdniny 28. října, středa, takže možná ředitelský volno na další dva dny a prodloužený víkend.
1: To bylo hezký.
0: Stejně to je věc, co? Prvňáčci se do školy vždycky těší všichni a říkám si, kdy tě to těšení opustilo, Davide, co?
1: Ve druhý.
0: Fakt?
1: Tak možná ve
0: třetí. Teda asi po prvních 5 minutách v první třídě, kdy ti dojde, když si tak rozkoukáš a říkáš si, a to jako tady v té lavici budu takhle sedět dalších kolik? 9, 15, 18 let. A bylo vlastně vůbec něco, na co jsme se na začátku školního roku těšili, třeba pak v té druhé, třetí a další třídě?
1: Tak já jsem se vždycky těšil na ten první den, dva, kdy se ještě neučil.
0: A na kamarády asi.
1: Jasně, kamarádi, taky jsme kecali o tom, co jsme dělali o prázdninách. Ty první dny byly fakt fajn.
0: No a potom to přišlo. Potom jakmile naběhla učitelka s nějakou písemkou z češtiny, z matiky, tak to byl konec. No ale kdo se určitě těší na začátek školního roku, jste vy, rodičové.
1: Je to tak, doma bude klid.
0: Doma bude klídeček, tak ještě 6 dní prázdnin. Vy to zvládnete, no a vy, koho se škola týká, tak užívejte naplno. Budeme rádi, když u toho budete s námi. Kamrat, Be Mine, to jsou další hity pro vás. 8 hodin, 12 minut na Hit Radio. Hezké středeční ráno.

0: 9:15, 2 minuty k tomu, tohle je středeční rádio. Snídaně šampionů, krásné ráno s vámi Michal a David, no a máme pro vás varování, protože pokud jste na dnešek plánovali romantickou večeři při svíčkách, tak to radši zrušte.
1: Jak to?
0: Statistiky totiž tvrdí, že dneska je oficiálně nejméně romantický den v roce a lidi se nejvíc hádají a rozcházejí. Takže dnes, 26. srpna, je vrchol partnerských hádek a rozchodů za celý rok. Takže co teda dneska dělat nebo nedělat, aby to nebyla Itálie? Máme nějaký rady z pohledu nás mužů? Jasmin tady není, by nám něco řekla, bohužel. Ale ti, co měli přijít, tady nejsou.
1: A nebo naštěstí, prostě nehádáme se s ní, že jo?
0: Já jsem, taky máš pocit, že tady je všechno v klidu, tak po ránu. No tak, jak to převíst teda na ten partnerský vztah? Tak asi se dneska nikoho na nic neptat.
1: Nebo se vůbec nepotkat.
0: No víš, jasně,
1: jako
0: no.
1: Celý den se nevídat, přespat třeba u bývalýho.
0: To by mohlo fungovat, no.
1: Prostě to přečkat nějak.
0: Nějak to, takhle, jako... Asi to zvládnete, ne, s tím bývalým. Damiano David, Borrow It of Broken Heart, taky One Man Show Foundation, Cizí Zeď, to všechno tady na Hit Rádiu a přehodíme i aktuální dopravu. Hezké ráno.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Mami, já mám řidičák.
7: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
8: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
9: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
14: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
15: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
16: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
17: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Odstavený kamion vás teď může zdržet na dálnici D8, parkuje na kilometru 23 směr Drážďany. Řidič nejspíš mění pneumatiku, pohybuje se na vozovce, tak si dávejte pozor.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Nord Music.

0: Cizí zeď. Tohle je středeční Hit Radio, dáváte si snídaní šampionu a to nám dělá velkou radost. S vámi Michal a David, krásné ráno. A tady je Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: Česko je podle statistiky světovou jedničkou v počtu pornoherců. Databáze Free Ones uvádí zhruba 86 herců a hereček z filmu pro dospělé na milion obyvatel. Druhé je Maďarsko a třetí Spojené státy. Singapur chce rodinám výrazně přispět na výchovu dětí. Každé dítě má do 17 let získat podporu v přepočtu kolem 1,2 milionu korun. Vláda tak reaguje i na rekordně nízkou porodnost, která klesla pod hranici jednoho dítěte na ženu. U chorvatské Istrie se letos přemnožily medúzy připomínající volské oko. Turisté je ve velkém hlásí hlavně u Puly. Odborníci ale uklidňují, že jejich jed je velmi slabý a většině lidí hrozí na nejvýš mírné podráždění.
0: Jako Davide, takhle, medúzy dobrý, Singapur s rodinama taky, ale myslím si, že všichni si pamatují tu tvoji první zprávu. Takže Česká republika na prvním místě, na dvojce to byly Maďaři.
2: Maďaři a no, třetí Spojené státy.
0: Tak Maďaři, chápu, ty mají na exportu dobrý klobásky a my Češi, tak to máš, jo, auta, plzeňský pivko a herečky. A je to kom.

0: 7 minut po půl deváté, tohle je středeční Hit Radio Snídaň šampionů, dobré ráno. Dobrý den, můžu vzít vaše kozy ven? Tak tohle není žádná laciná narážka, ale oficiální nabídka švýcarských horských středisek, kde je venčení koz nový absolutní hit. Švýcaři prostě vymysleli nový biznis a nabízejí turistům placený procházky s živými kozami po alpských loukách. A mně to přijde naprosto geniální, protože lidi jim za to trhají ruce. Platit za to, že tě v kopci táhne tvrdohlavá koza, to je skvělý biznis. Tady si vzpomenu, tak moje babička měla kdysi na zahradě kozu a pamatuju si na dvě věci, jo, že trkala do všeho, co se pohnulo a sežrala i plot. Tak snad jsou tady ty kozy o něco hodnější. Tak vy si můžete vybrat zvíře, který vyvenčíte už za chvíli. To, že Shakira nás vezme do zoologický a tam je z čeho vybírat. No a vybírat bude z čeho i v playlistu, taky dorazí Green Day, American Idiot, tady na Hit Radio. Hezké ráno.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
5: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
6: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech. Vše pro dům, byt, zahradu, stavbu i rekonstrukci. Již tento týden od pátku do neděle. Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech.
9: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
10: Zase lítáš v oblacích.
11: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
12: Tak honem, ať vám neuletí!
11: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
10: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
11: Více o akci na
13: firma na zážitky
11: CZ.
14: Užijte si poslední prázdninový víkend naplno. Od 27. do 30. srpna míří na Autodrom Most, Czech Truck a NASCAR Prix. Obří taháče a pravé NASCAR během jediného víkendu. Návrat mistra Evropy Adama Lacka, dvojnásobný šampion Martin Doubek, otevřený pedok i zábava pro celou rodinu. Vstupenky na autodrom.most.cz.
15: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
16: Řešení je úvěr od Acema.
15: Ale já potřebuju půjčit hodně.
16: Řešení je Acema.
15: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
16: Řešení je Acema.
15: A co když potřebuju 20 milionů?
16: Řešení je Acema.
15: A 30?
16: Acema.
15: A 40?
16: Acema.
15: A 50?
16: Acema. Jde to i bez banky.
15: Hele, nezaseko ses?
16: Ne.
17: Poslední táborák léta?
18: To jo?
17: A

Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. Středeční ráno, Green Day, American Idiot, 8.48 na Hit Rádiu. Dobrý den. Už jsme se o tom z kraje snídaně dneska bavili. Připomeneme pro vás, kdo nás ladíte až o něco později. Dolly Parton, jedna z nejzásadnějších zpěvaček hudební historie, včera vyrazila na cestu do hudebního nebe. Zemřela v 80 letech, no a kde jinde to probrat než v rádiu. Tak když se vrátíme do historie, zpívat začala už v dětství v kostele a v lokálních rádiích. Napsala a naspívala stovky skladeb. Island in the Stream, Coat of Many Colors, I Will Always Love You, kterou mimochodem později celosvětově proslavila. Whitney Houston. Neméně zajímavý je, že prodala přes 100 milionů desek a taky získala 11 cen Grammy. Dokonce v Tennessee vybudovala zábavní park Dollywood a založila program Imagination Library, který dětem po celém světě zdarma distribuuje knihy na podporu čtenářské gramotnosti. Tolik k tomu, jak velká hvězda to byla a stále je. No a samozřejmě ten její největší hit si teď vychutnáme úplně všichni. Tak zdravíme tam nahoru a hrajeme Dolly Parton Jolene tady na Hit Rádiu v 8.50. Hezké ráno.

0: Posloucháte Hit Radio a to je ze středeční snídaně všechno. Hit Radio vám bude samozřejmě dělat toho nejlepšího kámoše i po deváté. Hity, všechno připravený, Daddy Yankee, Poetika, Evanescence, to všechno po zprávách v 9. No a my se tady potkáme zítra.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
0: Zítra od 6 do 9, tak se stavte, mějte prima středu a čtvrteční ráno bude zítra naše, tak pa!
2: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor si dejte na Lounsku. Na silnici 3. třídy u Vrbna nad Lesy se srazila 3 osobní auta. Silnice je průjezdná Kyvadlově. A ještě v Ústí nad Labem v Sebuzínské ulici leží na vozovce spadlý strom a silnice je uzavřena. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
6: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
5: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
4: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
2: 9 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Sněmovna bude dnes pokračovat v opakovaném projednávání sporné vládní novely k veřejným rozpočtům. Vetoval prezident Petr Pavel. Vládní tábor veto téměř jistě přehlasuje. Opozice se obává dalšího utrácení a růstu státního dluhu. Předlohu napadne u ústavního soudu. Na jezero Most se v neděli sjedou potápěči, aby se pokusili najít i druhého utonulého. Dobrovolná pátrací akce proběhne od 8 hodin ráno. Sraz účastníků je naplánovan u přivaděče. Vítána je jakákoliv ruka i ploutev k dílu od rekreantů se skútrem přes zkušené potápěče. Jedná se ale pouze o případné nalezení a označení místa. Ostatní je na policii České republiky. Spojené státy nyní nechystají nové útoky na Irán. Budou na něj vyvíjet tlak jiným způsobem, řekl to ministr zahraničí USA Marco Rubio. Irán zase ve Washingtonu vzkázal, že chce-li se dočkat otevření Hormuzského průlivu, musí napravit své chyby a plnit závazky. No a ústecký Viagem překvapivě končí v domácím poháru. Fotbalisté druholigového Viagemu nestačili na soupeře hrajícího o soutěž níž. Po remíze 0-0 ústečí nezvládli ve Varnsdorfu penaltový rozstřel a s domácím pohárem se loučí už ve druhém kole. Na severu Čech bude dnes dopoledne ještě většinou zataženo, na většině území s deštěm nebo občasným deštěm, během dne ale čekáme ubývání oblačnosti, teploty 18 až 21, v místech s déle trvajícím deštěm jen do 19 stupňů Celsia.
9: Dneska se se nevytáh s tím počasím. Teda.
2: Dneska je to takový počasí na houby.
9: Takhle houby možná porostou.
2: Víď, aspoň něčemu to bude dobrý.
9: To byl Robert, pojďme na to, rozjíždíme dopoledne na Hit Radio Nord Music.
1: Hit Radio Nord Music.
9: A všem krásný dopoledne, už středeční přeje Dan Rakacký. A dneska se dozvíte, v čem jsme my, Češi jedničky, to budete koukat. Taky vás připravím na další summer party, která se rozjede už v pátek 15 hodin. A hlavně připomenu, jak se dostat na festák Hrady.cz úplně zadarmo. A samozřejmě nebudou chybět hity, Daddy Yankee, Poetika a teď Evanescence.

0: Kdysi dávno Informa, tentokrát Daddy Yankee, Snow, Con Calma. S vámi Hitrádo Nord Music, dám přeji krásný dopoledne. A taky jste si toho dneska všimli? Dneska totiž nezačal den. Ne jako vážně, já když jsem ráno vstával, zazvonil budík, tak jsem se musel dvakrát podívat na hodiny, jestli je fakt už ráno, protože byla tma jako v noci. Jsi si říkal, to není možný. A opravdu bylo ráno. Takže tma. Den nezačal. A přesto je, že jo. Tak já jsem se musel rozsvítit v kuchyni, protože abych viděl na snídani. Potom mi samozřejmě svítilo auto automaticky cestou z Jirkova až do Ústí nad Labem. A taky samozřejmě svítila světla na chodbě, který máme s čidlem, a když je moc tma, tak se rozsvítí. No jo, je to tak. Já jsem si myslel, že je úplně podzim, protože tohle, co dneska prožíváme, tak na to nejsme v srpnu vůbec zvyklí, že jo? Po těch pařácích a když jsme umírali vedrem, najednou tohle. No jo, hele, je to prostě tak, ten podzim se blíží, s tím se nedá nic dělat. Zanedlouho tady bude září a jsme tam. Navíc ten dnešní den mi přijde tím, jak je tma, že je hodně ospalej. Asi takhle to vypadá. Že by se nejradši z práce utekli domů, lehli bychom si pod peřinu a byli pod ní celý den, co?
1: Všude ticho, svět už usíná.
0: Pojďme se to trošku vyzkoušet, aspoň na chviličku.
1: Měsíc zatím v okně utichá, panenka se tiše kouká.
0: No jo, ale nejde to. Spát nemůžeme, protože máme 9 hodin 13 minut. To je dopoledne. Takže pokračujeme dál. Holci musíme zvyknout na to, že podzim tady bude co nevidět a nikdo s tím nic neudělá.

0: úplně na pohodičku. A pecka, která se přesně hodí do dnešního počasí na severu Čech, Ed Sheeran, Justin Bieber, I Don't Care, s vámi hitrá do Nord Music a Ed Sheeran miluje spolupráce. Tady to byl Lukas, kdy si dal song s Justinem Bieberem, ale zatím ta poslední spolupráce Eda Sheerana je naprosto výjimečná, protože spojil své síly s nejslavnějším, nebo s jedním z nejslavnějších DJů na světě, a to Martinem Garrixem. Ten song se jmenuje Repeat It a celý léto zněl na všech parties, kde Martin Garrix hrál a občas tam objevil jako host Ed Sheeran. A je fakt, že to má sílu. A možná trošku toho sluníčka teď do vás taky pustím. Ano, je to tam. Léto, pláž, moře, dobrá nálada. A my v tom budeme pokračovat, protože za malou chviličku dorazí Mark Ambor a jeho Belong Together. Další dobrá nálada pro vás a dneska je zvlášť potřeba. Jsme Hit Radio Nord Music.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
6: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
9: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
8: A co já?
9: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.
10: Navštivte novou restauraci Kelly na Hradě Hněvín. Místo, kde se historie potkává s moderní gastronomií. Vychutnejte si poctivé české receptury v moderním pojetí a k tomu nezapomenutelný výhled na celé Mostecko. Dopřejte si kulinářský zážitek, kde každý talíř vypráví svůj příběh. Více na kellyrestaurace.cz.
11: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
12: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
13: Užijte si poslední prázdninový víkend naplno. Od 27. do 30. srpna míří na Autodrom Most, Czech Truck a NASCAR Prix. Obří taháče a pravé NASCAR během jediného víkendu. Návrat mistra Evropy Adama Lacka, dvojnásobný šampion Martin Doubek, otevřený pedok i zábava pro celou rodinu. Vstupenky na autodrom.most.cz.
14: Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci broskve volné kilo za 32,90 a zmrzlina Rios 200 ml za 9,90. Penny.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: první a už jí to nikdo nevezme. První česká superstar, nebo československá superstar Aneta Langerová, Srdcotepec, nová řada superstar se chystá na podzim, uvidíme, jaká bude ta nová, ale myslím si, že už to nebude tak velký, jako to bylo poprvé. S vámi Hit Radio Nord Music, dám přeji krásný dopoledne a pojďme právě teď na festival Hrady.cz. Na festival, který začíná tento pátek, dneska byste na něj asi nešli, protože počasí úplně stojí za starou bačkoru, ale o víkendu už máme jít dobře a my vás na Hrady.cz umíme dostat zadarmo, protože vám denně rozdáváme lístky v naší odpolední show Padla s Káťou a Kamilem. A jenom abyste věděli, na koho byste se mohli těšit, tak čekají vás Rybičky 48, Rytmus, MiG 21, Xindl X, Vypsaná Pixa, Miraj, Tomáš Klus, Lenny, Harley nebo taky Dan Landa. To jsem vybral jenom ty nejhlavnější. Těch interpretů tam bude daleko, daleko víc a jede to od pátku vlastně až do soboty a v neděli pak jedete domů. A bude to na Bezdězu. Jestli chcete jet, máte šanci odpoledne vyhrát. A ta soutěž, kterou tady máme, je velice jednoduchá. My přes umělou inteligenci, přes AI upravíme nějaký známý song a na vás je uhádnout, o koho se jedná. A takhle včera zaválela Evička z Litoměřic.
1: Víš co, pojďme si naposledy připomenout soutěžní ukázku a pak to práskneme všem.
2: Tak jdeme na to.

0: Evy, co je to za hvězdu ano. festivalu Hranice, ze který jsme ale upravili hlas, upravili jsme melodii, upravili jsme styl a nechali jenom text. Kdo to je?
1: Skupina MIG 21.
2: Skupina MIG 21?
0: Ano!
3: Konec světa.
0: Trantadá.
3: Mě jen
0: kdo by to řekl?
2: Napadá. A buďme zpívačiky!
3: Tisíce mám tě rád, že miluju tě jako váze.
2: Evičko, ty vyhráváš dvě vstupenky na festival Hrady.cz.
1: Moc děkuju, já jsem dlouho nebo skoro vůbec nikdy nic nevyhrála, takže děkuju.
0: Evička dlouho nebo skoro vůbec nic nikdy nevyhrála, ale včera to dokázala a má dva lupeny na víkendový Hrady. Festiák, který má tradici, je výborný, já tam byl taky dvakrát a rozhodně stojí za to. Další možnost vyhrát si lupeny budete mít dneska odpoledne od 15 hodin v naší odpolední show Padla. Káťa a Kamil se na vás moc těší. Držím palce.

0: The Sound of Silence na Hit Radio Nord Music bude 9:45. Krásný dopoledne přejedán a příští týden tuhle dobou už bude září, to znamená, že začátek školního roku se blíží, to ale víte, protože to se na vás valí ze všech stran a chystají se na to i v Mostě, protože v Mostě u škol právě instalují dopravní značení, které upozorňuje na maximální rychlost 30 km/h a město Most chce takhle včas řidičům připomenout, že v okolí škol je potřeba dbát zvýšené opatrnosti. Tak ale to nemusíte říkat, to každý ví.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
3: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Od poloviny srpna si park užijete ještě více. V Německu už totiž skončí letní prázdniny. Více informací na zábavnipark.plon.cz.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
6: Lounští, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
7: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla!
6: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito!
7: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny!
6: 20. až 29. srpna, Louny, ulice Průmyslová, vedle stavebnin DEK.
7: www.cirkushumberto.com.
8: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
9: 10 za měsíc?
8: Spíš 12.
9: 12? Vážně, Zuzko?
8: 7378.
9: Za toho velkýho Enyaqa?
8: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
9: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
8: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
10: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
11: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Krušovice desítku nebo hořké nealko v plechu za 14,90 a kostíky za 15,90. Bila. To dobré začíná u nás.
12: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
13: Hit Radio Nord Music.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Tohle byli naši kabáti z Teplic. Budlaci na volze, kabáti startují podzimní turné už v září a ten start proběhne v Chomutově, těšíme se na to. Teď odstartujeme dopravu, je tady Robert, kouká na mě, co se bude dít dál, no nic, jdeme na silnice, co, jsi ready?
1: Jdeme.
0: Tak pojďme, já ti zavnu mikrofon ještě,
1: tak jo?
0: Tak jo.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na dálnici D8. Na 45. kilometru ve směru na Německo došlo k dopravní nehodě dvou osobních aut a neprůjezdný je jeden jízdní pruh, takže počítejte se zdržením. Ještě v Děčíně na Labském nábřeží na křižovatce s Tršovou ulicí, tam máme bouračku osobního auta s autobusem. Provoz je tak částečně omezen. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Je, schořela mi kulma.
4: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
5: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Hledáte víc než jen obyčejný taneční kroužek? Chcete tanec prožívat, tvořit příběhy a stát na divadelních prknech? Taneční soubor v Suchu Kampeny v Teplicích otevírá své dveře pro nové tanečníky ve věku od 4 let až po dospělé. Tvořte umění s námi. Přijďte na nábor 2. a 3. září. Více na www.vsuchu.com.
7: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
8: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
1: 10 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Kajderovič. Vládní koalice navrhne automatické udělení trestu vyhoštění cizincům, kteří budou odsouzeni za konkrétní trestné činy se sazbou o 3 let vězení. Po úterním jednání koaliční rady to novinářům řekl předseda sněmovny Tomio Okamura. Ministr spravedlnosti Tejc už má návrh připravený. Dozorčí rada Českých drah se dnes bude zabývat případem generálního ředitele Michala Krapince. Nedávno totiž vrátil bezpečnostní prověrku. Krapinec to zdůvodnil tím, že už ji nepotřebuje. Krok ale ministr dopravy Bednárik považuje za nestandardní. Ústeční zastupitelé se budou příští týden věnovat změnám ve financování divadla města Ústí nad Labem. Návrh počítá s víceletým financováním mezi lety 2027 až 2030. Pro příští rok by divadlo mohlo získat příplatek 88 milionů korun. Se změnou usouhlasili radní. Loni přešlo divadlo do vlastnictví města. Do té doby ho vlastnilo napůl s Ústeckým krajem. A ještě koukneme na sport. Po úterních výhrách fotbalistů Bohemians 1905 a Zlína dnes do Molkapu vstoupí dalších 8 prvoligových klubů. Zápas 2. pohárového kola čeká také obhájce trofeje z Karviné, který se utkají s Kozlovicemi. Na severu Čech bude dnes dopoledne ještě většinou zataženo, na většině území občasný déšť, během dne ale čekáme už ubývání oblačnosti a částečné vyjasňování. Teploty 18 až 21 stupňů Celsia.
0: Tak to vydržíme.
1: Dneska ještě, jo.
0: No dneska jo, zítra, pozítří má být už zase teplo.
1: Ale pak už to půjde zase pss.
0: Nestraš, prosím tě. To byl Robert, počasí pln a ty taky pln, už běž, prosím tě. Dan Rakacký přeje krásný dopoledne.
8: Hit Radio Nord News.
0: A Češi jsou jedničky v něčem, co vám radost moc neudělá. Za malou chvíli prozradím, o co se jedná. Teď už Marquez, Valmajos Companeros.

0: A tohle to bylo pro vaši lepší náladu. Jason Derulo, který byl i několikrát v České republice, i já jsem na něj jednou byl a velká pohodička. Pokud tady ještě bude a máte Jason na rádi, doporučuji. S vámi Hit Radio Nerd Music, taky Dan, krásný dopoledne a teď zpráva dne. Jsme světovou jedničkou a nikdo se na nás nechytá. Jenom nevím, jestli to je ke chlubení, jo? Protože tohleto není úplně lichotivá statistika, ale je to prostě holej fakt, tak se to říct musí. Jo? Podle databáze Freevance má Česko nejvyšší počet pornoherců a pornohereček v přepočtu na milion obyvatel na světě. Je to přibližně 86 na 1 milion a právě proto jsme v čele světového žebříčku. K zamyšlení, co? V podstatě možná nikdo okolo vás v tom jede. Takový to je počet, no. Za Českem potom ještě následuje Maďarsko a potom Spojený státy americký, ale jestli vezmeme třeba Spojený státy, kolik tam je milion lidí, u nás jenom přes 10 mega, tak je to fakt jako světový unikát. A to, že jsme v této branži fakt jedničky, tak to už potvrdila kdysi dávno i česká soda.
1: Ahoj, já jsem Helmut, oprava z komínu. Ahoj, já jsem se právě osprchovala. Tak, jdem na to. Můj bože, nepřestávej. Ještě to je ono. Ty to děláš jako královna. Ne, to se tam nevejde. Vejde, neboj. Au. No, vidíš.

0: BJ. S vámi Hit Radio Nord Music, bude tady půl 11 za 4 minuty. Krásnou středu přejedan a pokud se náhodou dneska plánovali výlet, jako jist to nezdá, ale je to možný, třeba do Hřenska, že byste se projeli Edmundovou soutěskou. Nemám dobré zprávy, protože právě dneska ve středu je Edmundova soutěska v Hřensku uzavřena pro nepříznivé přírodní podmínky a obec Hřensko děkuje za pochopení, tak dneska toho vydržte a třeba zítra se tam můžete vydat, pokud se podmínky zlepší. Za malou chvíli se podíváme taky na to, jaký zubař nejslavnější na světě dneska slaví narozeniny a vlastně dneska už ani nikdo neví, že to byl zubař. Tak si počkejte.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
5: To jakoby dojímá.
4: A hvězdná porota.
6: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
4: Superstar. Od 2. září na Nově.
7: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
8: Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech. Vše pro dům, byt, zahradu, stavbu i rekonstrukci. Již tento týden od pátku do neděle. Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech.
9: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
10: Tohle je ten L-Rock, co dostal auto roku.
11: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
10: Tak to bude drahota.
11: 6, 5, 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
10: Za auto roku? Jako fakt?
11: Fakt. 6655. Jen v Auto Nord.
12: Škoda L-Rock. Auto roku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Auto Nord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
13: Město Žatec vás zve na dočasnou 2026. Už 4. a 5. září se koná 69. ročník slavností chmele a piva. Těšit se můžete na více než 60 pivovarů, ochutnávky, soutěže i degustační zóny. Vystoupí Richard Miller, Slza, Bohnout a další hvězdy. Vstup je zdarma. Více na dočasná.cz. Patron dočasné 2026, Žatecká teplárenská AS, se významným způsobem podílí na organizaci 69. ročníku Žatecké dočasné.
4: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Ray Dalton na Hit Rádiu Nord Music. Krásný dopoledne přeje Dan a pojďme si udělat léto.
1: Hit Radio Summer Party.
0: Tak teď je tady pozvánka na Summer Party, která proběhne už tento pátek, odstartuje až do neděle a se mnou už tady ve studiu náš zprávář, milý kolega Robert Gajderovič, ahoj.
2: Čau, Dané.
0: A seš tady proto, protože teď budeme vzpomínat, ale budeme vzpomínat. Protože než se dostaneme k Summer Party, což asi každému je jasný, o co se bude jednat, největší letní pecky za 30 let, celý víkend.
2: Ano.
0: Ale dneska je významný den, kamaráde, protože je 26. srpna a dneska slaví své narozeniny. Ty ho budeš znát určitě. Zubař, nejznámější zubař na světě, a když to řeknu, tak to víš, kdo to je?
2: To je doktor Alban.
0: No jasně! A to už se dneska málo ví, že byl zubařem, pak to pověl se na hřebíček a vlastně šel...
2: Mě by zajímalo, jestli vůbec někdy ty zuby vrtal, jo?
0: Víš, kolik mu je dneska?
2: Nevím.
0: 69.
2: Nekecej, 70 let už mu je skoro.
0: Za rok mu je 70.
2: Ty brďo, tak to bych neřekl.
0: My jsme ho všichni zažili, určitě i posluchači. Hele, já, moje první setkání s doktorem Albánem byla tahle ta písnička. Možná si ji pamatuješ.
2: Pamatuju, samozřejmě.
0: A to nebyl ten největší hit ještě, ale.
2: No, nebyl.
0: Ale mi se líbilo v těch diskotekách, jak to hrálo krásně.
2: Ano.
0: To se jmenuje No Coke.
2: Mm-hmm. Pamatuju.
0: O čem to asi je?
2: Asi o Coca-Cola.
0: Že se jí už nedá. Tak tohle bylo moje první setkání s doktorem Albánem. Vy ostatní jste ho poznali takhle. Hej, to je to nejvíc.
2: Prosím tě, It's My Life, jo, to byla velká pecka. Nám se tenkrát podařilo sehnat, to byl speciální Ragadak remix, se to jmenovalo. Jo, takový černej.
0: Ano.
2: Tenkrát se to nedalo nikde sehnat, dneska si to stáhneš všude už, jo. Ale tenkrát to byla rarita.
0: No a potom ty další hity následovaly, třeba tento. Hele, hit za hitem, co?
2: A ještě mi tam chybí ale jeden.
0: Jaké?
2: Máš ho připravený.
0: Já nevím, je to tenhle?
2: No jasně.
0: Jo. Tohle všechno je doktor Albán. Dneska 69 let. Pokud přátelé slavíte i vy na rozky, tak máte to stejně jako doktor Albán.
2: Tak si třeba pusťte nějakýho album.
0: Doktor Albán. No a teď se dostávám právě k Summer Party, která proběhne už od tohoto pátku až do neděle.
2: Mm-hmm.
0: Největší letní pecky za 30 let. A tady už je takový lákadlo na to. Tohle je léto. Kapela Jubel. On the beach.
2: Pojďme na pláži.
0: Jdeme na pláž. Pojďme. Díky, Roberte.

0: s vámi Hitra do Nord Music. Daša trošku rozzářila tu zamračenou středu tady na severu Čech. No zajímavé je to, že třeba na Moravě mají sluníčko jasno a až o 15 stupňů tepleji, to znamená, že dneska počasí rozdělilo republiku na dvě poloviny. My ale se toho nebojíme, my to tady vydržíme, jak se říká drsný sever, že jo. A pokud máte chvilku čas v tomhle počasí, tak se vydejte i na náš Instagram hitradio.nordmusic, protože tam stále probíhá souboj o nejoblíbenější školní předmět a už máme pouze 4 zůstaly, a to přírodopis versus výtvarná výchova anebo pracovní činnosti versus tělocvik. Na vás je určit, který ten předmět je podle vás ten nejoblíbenější. Všechno se děje na našem Instagramu hitradio.nordmusic.
1: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
2: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
3: Pravidelný posluchač z našeho vysílání už Zoopark Zelčín zná, ale co možná neví, je to, že v Zelčíně to není jen o zvířatech. Může to být třeba i o výletu na raftech na Vltavě. U mikrofonu dnes vítám Luboše Kapitána z plavební jednotky Zooparku Zelčín. Pane kapitáne, jak na Vltavu u Zooparku Zelčín?
4: No s námi, na raftech. V našem zooparku sice přímo ne, ale využíváme té výhody, že Zelčín leží prakticky na největším ostrově v Čechách. Okolo nás je všude samá Vltava.
3: Jak tedy probíhá plavba po Vltavě?
4: Hladce a klidně. Tohle není žádná divoká voda, ale příjemné splutí kousků naší nejznámější řeky. Pohodový výlet. Přijdete k nám do zooparku Zelčín, my vás kompletně vybavíme na vodu, nalodíme vás, do ruky vám dáme pádlo a řekneme, tamtím směrem je soutok Vltavy a Labe. No a za takové 4 hodinky vás kousek za soutokem znova nabereme a přivezeme zpět k nám do zooparku. Plavba je pohodová, v našich místech je Vltava velmi klidná. Je to ideální výlet pro rodiny s dětmi nebo pro začínající vodáky. Celá plavba trvá zhruba 3 až 4 hodinky. Podle toho, jak moc se vám chce nebo nechce pádlovat.
3: To zní jako tip na výlet hlavně pro rodiny s dětmi z Prahy.
4: Určitě. Zoopark Zelčín je jen 20 minut od Prahy, takže to může být pohodový výlet pro celou rodinu na sobotní nebo nedělní odpoledne.
3: Tedy vodáci, ahoj! Ze zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
5: Tradice, která zakořenila.
6: Značka, která dozrála. 50. výročí veletrhu Zahrada Čech.
5: Velké oslavy, velká jména. Vystoupí Jiří Korn and Company, Michal David, Monika Absolonová, Heidi Janků, Kolárovci a další.
6: A to nejlepší, všechny koncerty v ceně vstupného. Buďte u toho s námi.
5: Od 11. do 16. září v Litoměřicích.
6: Zahrada Čech.
7: Zahradaček.cz.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
12: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
13: Hit Radio.
12: 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
13: Hit Radio Nord Music.
14: Zlepši si nálepku.

0: S vámi Hitrádio Rock Music, za mě jedna z nejlepších českých písniček vůbec v současnosti Farná, Miraj, vzpomenej si. A teď už 11. hodina, Robert, pojďme na silnice.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, v Ústí nad Labem ve Strážné ulici nabouralo nákladní auto do domu. Dejte tam pozor. A v Děčíně na Labském nábřeží na křižovatce s Tyršovou ulicí došlo ke střetu osobního auta s autobusem. Provoz je tam částečně omezen. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Extreme Sale v online shop.cz.
3: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: Lounští, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
6: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
5: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
6: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
5: 20. až 29. srpna, Louny, ulice Průmyslová, vedle stavebnin DEK.
6: www.cirkushumberto.com.
7: On air,
8: online
7: i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Do vzduchu se vrátili vrtulníky Viper a Venom na základně v Náměšti nad Oslavou. Už v pondělí armáda oznámila obnovení provozu českých vrtulníků platformy H1, které působí v Polsku. Stroje se do provozu vrátily po červencovém pádu armádního vrtulníku Venom na náměstské základně. Premiér Andrej Babiš se ve čtvrtek chystá s předsedou Evropské rady Antoniem Costou jednat o dlouhodobém unijním rozpočtu i posílení konkurenceschopnosti, boji s nelegální migrací a dalším rozšíření EU. Costa návštěvou Slovenska zahájil cesty po členských zemích Evropského bloku. V Lousicích se chtějí více zaměřit na hluk vytuněných aut, a to hlavně v nočních hodinách. Už při prvním zásahu odhalili dva motorkáře podezřelé z obtěžování okolí nadměrným hlukem a řidiče stojícího vozidla, který obtěžoval okolí nadměrnou hlasitou hudbou. Za porušení nočního klidu může přestupkový orgán fyzické osobě uložit pokutu až 10 000 korun, při opakování až 15 000. V italském Val di Sole dnes začne mistrovství světa horských kol. Do soutěží v cross country, short tracku, ve sjezdu a na elektrokolech zasáhnou i 20 českých reprezentantů, včetně Ondřeje Cinka. Hlavní naději bude Barbora Bukovská, obhájkyně bronzu v cross country mezi juniorkami. Na severu Čech bude dnes dopoledne ještě většinou zataženo, na většině území déšť nebo občasný déšť, během dne ale čekáme ubývání oblačnosti a vyjasňování, teploty 18 až 21 stupňů Celsia.
0: Tak to byl Robert, jeho počasí a dál vám krásný dopoledne přeje Dan Rakacký, jedeme dál.
7: Hit Radio Nord Music.
0: Otázka dne, kdy se pustí otevře Mekáč? No, zkusím na to odpovědět za chviličku, teď už Hauzír, Too Sweet.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Skoro to vypadalo, že se konce nedočkáme, ale nakonec to dorazilo. Passenger, Let Her Go na Hitrádu Nord Music. Krásné dopoledne ve středu 26. srpna předan a víme to, už jsem to říkal, že Ústí nad Labem je bez mekáče aktuálně. Pojďme se podívat, na jak to vypadá, protože to vypadá, že už zase brzy bude. Práce na restauraci s rychlým občerstvením v Ústí nad Labem pokročily, protože už je skoro hotová nová fasáda domu. Momentálně se teda pracuje i na modernizaci kuchyňského provozu. Dokončuje se elektroinstalace, IT rozvody, taky instalatérské práce, vzduchotechnika, klimatizace, interiér i reklamní prvky, to všechno je tam v běhu a vypadá to, že otevření mekáče v Ústí nad Labem po týhletý generální rekonstrukci je v plánu 10. září. Pozor, důležité slovíčko, je v plánu. Nikdo neslibuje tohle datum, je to prostě jenom odhad, protože samozřejmě se to může změnit. Náhodou se tam objeví něco, nějaká komplikace a už je to prostě špatný a to 10. to třeba nevyjde. Já bych to prostě upřesnil, že mekáč, a zase jo, opatrně, ne že se otevře, ale mekáč by se v Ústí nad Labem měl otevřít během září. A stačí to, ne? Tak snad se dočkáte. Pokud ne, a se závisláci, tak prostě do Teplice nebo do Mostu.

0: výborný Adam Ďurica, Nelutujem na Hitrádu Nord Music. Já bych řekl, že Adam Ďurica je takový slovenský Marek Ztracený, hodně populární i v Čechách samozřejmě, několikrát byl i v Ústí nad Labem, viděl jsem ho osobně a je výborný, prostě je dobrý i naživo. Marek Ztracený, ten má své turny za sebou, ale Adam Ďurica ho chystá tady v České republice. Taková špatná zpráva je, že se nechystá na sever Čech, bohužel, ale určitě někdy sem doputuje a pokud tady bude, doporučuji na něj. Co vás čeká dál na Hitrádu Nord Music? Dorazí další porce dobrý nálady Huntrix a Golden. Pecka, která vám dodá energii a taky zlepší náladu v tomhletom smutném počasí dneska. Krásný dopoledne.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hitrádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
6: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
5: A co já?
6: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.
7: Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech. Vše pro dům, byt, zahradu, stavbu i rekonstrukci. Již tento týden od pátku do neděle. Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech.
8: Auto z druhé ruky? No trochu se bojím, co koupím.
9: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
8: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
10: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
11: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
12: No jistě.
11: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
12: No jistě.
11: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
12: No jistě.
11: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
13: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: velká spruha do toho dnešního unaveného dne Huntrix Golden. S vámi hit ráno Nord Music. Za malou chvíli Miles Smith nebo taky legendární 90-kový Captain Hollywood Project Fly High. No ale teď si připomeneme to, že už příští týden, konečně já už se nemůžu dočkat, možná někdo z vás taky, začne už další pořadí druhá sezona dopolední show LSD Lucka s Danem. Víte, že celý prázdniny Lucie měla volno, užívala si volno s rodinou, dovolená a tak dále. No abyste nebyli úplně zaskočený a abych vás na to připravil postupně, co vás tady čeká od příštího týdne, konkrétně od čtvrtka 3. září, tak si pouštíme záznamy vstupů z minulé sezóny. A jenom podotýkám, je to záznam, ano, je to vstup, který už proběh. Tenhle, který pustím, nás vrátí zpátky do období května, kdy probíhaly maturity, protože třeba například včera Zuzku to zmátlo tak, že psala na WhatsApp, už pozdraví Luce, že vítá zpátky ve studiu a tak dále. Ne, Lucie tady ještě není, dorazí až příští týden ve čtvrtek, ale abyste věděli, jaký to bude a co zase od nás očekávat, na co se těšit, tak si to připomínáme. Tady už je jeden vstup z období maturit. A tohle bylo pohlazení od hit rádem Not Music One Republic. Tady taky Lucka Schlegr, Dan Rakacký, dopolední show LSD.
1: A ty si u toho pohlazení, tak jsme připomněli jednu situaci, která se mi stala včera v Litvínově.
0: Někdo pohladil,
1: jo? My jsme úplně, ne, tak zapomněli jsme na jednu důležitou věc, která v naší republice probíhá. Za chvilku, Dane, pochopíš, o čem jsme tady vůbec
0: dobře,
1: ještě nemluvili.
0: Dobře.
1: Poslouchejte, přátelé, šla jsem včera nakoupit do obchodního řetězce.
0: No už to řekla, no.
1: Ne, tak neřekla.
0: No,
1: ale všichni do obchodního
0: ví,
1: řetězce. Do obchodního řetězce. V Litvínově jsem chtěla
0: takhle,
1: říct.
0: Ano, tak jo, si, hezky jsi z toho vybruslela teda.
1: Tak, to my umíme. V Litvínově. No a nic, a jsem u poklady, teď tam dávám ten svůj nákup. To, a paní mi to pípala, že jo, pípala, jela tou kasou a najednou já jsem se to dávala do těch tašek a najednou jenom periferně vidím, jak vystřelila od té kasy pryč jako do boku a telefonuje.
0: Mm-hmm.
1: A říká...
0: Počkej, pořád ti pípala, jako jo?
1: No už nepípala, že jo?
0: Už tak nedopípala, asi, dobře.
1: Nedopípala, no. A tak já tam měla nákup, tak jsem měla čas trávat do těch tašek, odběhla a telefonuje a slyším jenom jí odpověď, jak říká, no jo, ne, tak seš borec. Super, tak jo. Ahoj. A sedla si zpátky a zase pípala. A mě to nedalo a já jsem viděla na tom, jak se jí ty emoce v ní mísej a teď já jsem to teda nevydržela a říkám jí, předpokládám, že asi nějaký dobrý zprávy. A ona, jo. A teď jsem si dávala dál a najednou vidím, jak začíná plakat. Tak si utírala ty slzy. A teď já si říkám, no tak to musí být hodně dobrý zprávy.
0: To jak?
1: A ona se mě tak podívala a říká, víte, můj kluk udělal dneska maturitu. A já říkám, ježiš, no tak to je obrovská gratulace. Říkám, to já samozřejmě taky budu, doufám, jednou takhle brečet, jako by až tenhle ten telefonát obdržím. A hrozně se mi blahopřála jsem jí samozřejmě a loučím se s ní u pokladny, ona se ještě furt utírala ty slzy, už tam měla dalšího zákazníka. A říkám, tak nashledanou, děkuju, nashledanou. A byla jako dojatá, asi byla ráda, možná, že v ten moment to třeba můžeme i společně sdílet, že na to tam nebyla sama. A vím si, že ta ženská má šichtu, že jde x hodin, furt tam pípá, teď ten tvůj kluk, to ví, že by radši samozřejmě byla pak někde s ním. A tak mě to celý dojelo, že jsem vlastně jela s tím vozíčkem, vycházím z toho supermarketu a mě to hrozně, já jsem se rozbrečela. Mě to prostě celý dojelo, vzala jsem se do té maminky, říkám je, tak ona už to má za sebou. A to je tak krásný. A vlastně mi i bylo líto, že zrovna u té kasy nemůže jít za tím chlapcem svým, za tím synem. A tak jsem šla k tomu autu, říkám si, tak ty už se taky probeř, říkám, já taky už, kde, mě by mohli za chvilku brát na pohřby jako plačku, já se fakt už, mě to všechno hned dojímá, tak si říkám, už jsem asi už jsem nějaká stará, ale bylo to prostě krásný.
0: To jsi to říkala, že jsi už si asi stará?
1: No.
0: Lucie, vynech asi, bude to lepší.

0: tohle byl on, Miles Smith, Stargazing, s vámi teď Hit Radio Nord Music, přesně 3:15 a 2 minuty, čas oběda už se blíží velice rychle, tak o 12 vám dáme srdcovky, budou vám chutnat, protože jako vždycky ty pecky, které máte v srdci a na který jste možná už zapomněli, nezapomeňte, o 3 taky naše odpolední show Padla, Káťa Kamil, a můžete vyhrávat lístky na poslední zastávku Hradu CZ festiáku, který máte rádi, a je to zastávka na Bezdězu. Loučí se Dan, já se na vás těším opět zítra od 10 dopoledne a to už bude čtvrtek. Čau.
1: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Zabrušanech u Teplic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v KIK. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
6: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
8: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
9: Zase lítáš v oblacích.
10: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
9: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
11: Tak honem, ať vám neuletí!
10: Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
9: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
10: Více o akci na
12: firma na zážitky
10: CZ.
13: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
14: Užijte si poslední prázdninový víkend naplno. Od 27. do 30. srpna míří na Autodrom Most, Czech Truck a NASCAR Prix. Obří taháče a pravé NASCAR naplno. Od 27. do 30. srpna míří na Autodrom Most, Czech Truck a NASCAR Prix. Obří taháče a pravé NASCAR během jediného víkendu. Návrat

0: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
0: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
0: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com. Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
3: Hit Radio North Music.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu. Hit
5: Radio. Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, v Ústí nad Labem ve Strážné ulici nabouralo nákladní auto do domu. Dejte tam pozor. A ještě v Děčíně na Labském nábřeží na křižovatce s Tyršovou ulicí došlo ke střetu osobního auta s autobusem. Provoz je tam částečně omezen. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Navštivte novou restauraci Kelly na Hradě Hněvín. Místo, kde se historie potkává s moderní gastronomií. Vychutnejte si poctivé české receptury v moderním pojetí a k tomu nezapomenutelný výhled na celé Mostecko. Dopřejte si kulinářský zážitek, kde každý talíř vypráví svůj příběh. Více na kellyrestaurace.cz.
4: Do školy s pořádnou výhrou.
5: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
4: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
6: Náplně hned.
7: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Úřad práce má od dneška odstávku. Důvodem je převod databáze volných míst do nového systému. Během omezení nebude možné přidávat nové pozice, upravovat stávající ani mazat ty, které už nejsou aktuální. Doplňuje mluvčí úřadu Jarka Baleková.
4: Pracovníci úřadu práce budou mít k databázi přístup i během migrace a budou nadále pomáhat klientům s hledáním zaměstnání. Nový systém má přinést rychlejší zpracování a zveřejňování volných pracovních míst a především sjednocení dat jednotlivých poboček do jedné centrální databáze.
3: Odstávka potrvá týden, tedy do 3. září do půlnoci. Zákaz prodeje energetických nápojů mladším 16 let podporuje 8 z 10 Čechů. Ukázal to průzkum organizace Ministr zdraví. Zúčastnilo se ho více než 1700 lidí. Ve sněmovně vzniká napříč politickým spektrem návrh na tuto regulaci. Po úterních výhrách fotbalistů v pražské Bohemky a Zlína dnes do MOL Cupu vstoupí dalších 8 prvoligových klubů. Zápas druhého pohárového kola čeká také obhájce trofeje z Karviné, kteří se utkají s Kozlovicemi. Teď ještě pohled k nám.
5: Do Litoměřic se po roce vrací festival Original Emotions. Začíná dnes a potrvá až do soboty. Zajímavým bodem programu je slavnostní odhalení nové nástěnné malby na jedné z budov v Jiříkových kasárnách. Veřejné odhalení je naplánováno v pátek v 15 hodin. Součástí odpoledne bude i možnost pozorovat osobnosti street artu při práci.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
5: Na severu Čech bude dnes většinou zataženo s občasným deštěm, během dne ale čekáme ubývání oblačnosti a vyjasňování, teploty 18 až 21 stupňů Celsia.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, je to tak 11:02, dobrou chuť k obědu, s vámi Kateřina Pechová a jdeme na další srdcovky. I dnes je to nabité Heights, taky Black Eyed Peas, Spice Girls, ale pozor, tenhle song možná neznáte. Bon Jovi, no a odstartuje to Bob Marley. Song, který poprvé vyšel v roce 71 a v roce 99 se dočkal obrovského boomu, globální úspěch v tanečních klubech, protože si ho do remixu vzali Funkstar Del. Looks. Takže
0: Hit Radio North Music.
1: Takže si to užijte.

0: Sunshine, první dnešní srdcovka na Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Na další song, další srdcovka, je si myslím srdcovka pro většinu z nás. A není za stolik potřeba ji představovat, protože se jedná o nejúspěšnější skladbu skupiny Bon Jovi. It's My Life, song z roku 2000. Ale jedna zajímavost by tu byla, protože v pasáži, kde zpívá Like Frankie Said, I Did It My Way, tak to je prosím vás odkaz a taky hold legendární písně My Way od Franka Sinatry. Jo, prostě inspiraci bereme všude. No a teď už Bon Jovi, It's My Life.

0: Tak co, kdo jste ji znali? Spice Girls a Goodbye, právě teď na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Mimochodem, tenhle emotivní song vznikl jako vánoční hit v roce 98, ale nejenom proto. On byl totiž zároveň prvním bez Jerry Halliwell. Byl to takové dojemné rozloučení pro fandy i samotnou zpěvačku. No a taky globálně vystřelil jako fantastický hit. Jo, Spice Girls umí. My se přesouváme k trošku víc rytmické záležitosti. Něco, co by vás mělo pořádně nabudit. Tenhle song totiž ovládl nejenom světové hitparády, ale taky taneční parkety, protože ta energie, ta vás prostě dostane. Jo, jsou to Black Eyed Peas a Pump It. Jdeme na to!

0: Angel, posloucháte Hit Radio, to byly Heights, jo.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: No a Heights, jako ten stejnojmenný seriál The Heights z roku 92, protože to vzniklo společně. Ten seriál byl právě o mladý rockový kapele, proto taky vznikl tenhle song. Bohužel, malá sledovanost, seriál tak vydržel jednu sérii, ale i tak, song je to fantastický, takže i díky Izzy za tyhle nepoveden pokusy, pač nám to dalo jednu další srdcovku. To už byla téměř ta poslední, jo, ale vy víte, že ještě jedna chybí a to je ta vaše. Takže pokud máte nějakou svoji srdcovku, a já věřím, že všichni máme nějakou, možná nejenom jednu, možná jich je víc, tak se pojďte podělit, napište mi na 777-937-777, jaká je ta vaše srdcovka a proč je to srdcovka, to je samozřejmě to nejdůležitější. Jednu z nich vyberem a za chvilku si ji dáme tady v éteru, tak napište. Jaká je vaše srdcovka? Do uší už tomu za chvilku Alex Warren. Nebo Rehab a Ina. Tak buďte s námi.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
3: Šediny? Zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
4: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
5: Jedna krátká zastávka, tisíce dobrých důvodů. V prodejnách Travel Free na vás čeká svět plný překvapení. Ikonické značky, unikátní sortiment a radosti, které jinde nenajdete. U nás vždy objevíte něco navíc. Travel Free, vyplatí se zastavit.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES, čistá energie zítřka.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
8: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
10: Poslední táborák léta?
11: To jo,
10: ale...

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Rehab Ina a Seš, posloucháte Hit Radio.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: A je čas na poslední srdcovku dnešního dne. Nakonec jsem vybrala zprávu od Martiny. Ta píše, mohla bych poprosit o Avril Lavigne My Happy Ending. Poslouchám ji už 20 let a vždycky, když ji slyším, tak mě to vrátí do toho mladistvího módu a strašně si to užívám. Tak pro všechny, co si na ní taky tehdy ujížděli. Jako takhle, pravda je, že tomu songu je dokonce už 22, což je neskutečný, jo, pač my jsme nezestárli nikdo ani o den samozřejmě. Takže dámy a pánové, dnešní poslední srdcovka. Avril Lavigne, My Happy Ending.

0: Bokáč.
1: Bokáč právě teď v éteru Hit Rádia. No a pozor, protože do O2 Areny se po 13 letech vrátí svátek tenisu. Davis Cup. Je to tak, už 18. a 19. září se v Praze utká český tým se Spojenými státy americkými. A to o postup mezi 8 nejlepších týmů světa. A bude to velký, protože na kurtu se představí současná česká špička v čele s Jirkou Lehečkou, Jakubem Menčíkem a Tomášem Macháčem. A proti nim hvězdný americký výběr. Naposledy jsme se s nima takhle potkali loni a to jsme vyhráli. Jo, takže to prostě musí dopadnout dobře. Čeká vás mimořádný tenisový souboj, návrat české reprezentace na místo, se kterým jsou spojeny jedny z největších okamžiků domácího tenisu. Lístky jsou v prodeji, doporučuju na to mrknout třeba na webu O2 Areny právě, protože takhle blízko na Davis Cup se jen tak nedostanete. Do uši už za chvilku Kato a John, taky Lady Gaga nebo DHT, tak buďte s námi. Teď pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
2: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
4: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Je, schořela mi kulma.
9: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
10: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
12: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
11: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
13: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
14: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
15: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: DHT, Listen to Your Heart, posloucháte Hit Radio těsně před 13. Za chvilku speciální hosté v našem vysílání, no a teď už aktuální doprava.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Dálnice D8 na 17. kilometru směrem od Drážďan na Prahu bude v pravém pruhu probíhat údržba a oprava telematiky. A ještě D6 mezi 77. a 75. kilometrem směr Praha probíhají práce údržby. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
4: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
6: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Učitelů je v Česku nedostatek, školám v jejich hledání pomáhá i nový portál Ministerstva školství. Tam je možné vyhledávat podle požadovaných kritérií, tedy například podle kraje, typu školy nebo specializace. Pokračuje mluvčí Ministerstva školství Ondřej Macura.
9: Nabídky se mohou zobrazit také v mapě a je možné nastavit si i upozornění tak, aby jim žádná nabídka neutekla. Nová sekce vznikla na základě dlouhodobé poptávky škol a jejich zřizovatelů, kteří dlouhodobě upozorňovali na to, že chybí jedno přehledné místo, kde by mohly nabídky práce ve školství poptávat.
8: Školy nejčastěji hledají učitele do mateřinek a na první stupně základních škol. Vládní koalice navrhne automatické vyhoštění cizinců, kteří budou odsouzeni za konkrétní trestné činy se sazbou od 3 let vězení. Po úterním jednání koaliční rady to řekl předseda sněmovny Tomio Okamura. Ministr spravedlnosti už má návrh připravený. Nová aplikace pomůže nevidomým a slabozrakým odhalit zkažené potraviny. Pomocí chytrého telefonu rozpozná počínající plíseň nebo končící datum spotřeby. Na vývoji spolupracuje Mendelova univerzita v Brně s Technickou univerzitou v Liberci. První uživatelé by mohli aplikaci používat už na konci roku. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Od úterý 1. září se městská hromadná doprava v Ústí nad Labem vrací do běžného provozu. Změny se týkají především intervalů ve všední dny a některých spojů. O víkend zůstává provoz beze změny. Dál zůstávají omezení kvůli stavebním pracím na Mezní ulici na Severní terase. Od 1. září se zároveň ruší provoz linky k jezeru Milada.
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Na Ústecku bude dnes většinou zataženo s občasným deštěm, během dne ale čekáme ubývání oblačnosti a vyjasnění, teploty 18 až 21 stupňů Celsia.
0: Krásné odpoledne, už za chvilku tady ve studiu nebudu sama, máte se rozhodně na co těšit, no a do té doby další hity. Trocha léta, do těch mraků, co máme, Shawn Mendes a Camila Cabello, Señorita.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello v éteru Hit Rádia a jak jsem slíbila, nejsem tu sama. Mám tady vzácnou návštěvu, dámy a pánové, se mnou teď ve studiu sedí hudebník a bavič Jiří Krhut a herec Štěpán Kozub. Dobrý den, pánové.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Dobře, tak začínáme tak jako zlehka, nebojte se, dámy a pánové, já se totiž trochu bojím. Vy totiž slavíte 5 let od prvního společného hraní, je to tak?
2: Ano, je to tak. Slavíme, no tak my moc neslavíme, my prostě to slavíme prací, takže jezdíme koncerty.
0: Ano, a teď vlastně probíhá vaše tour u Táboráku, je to tak? Tak pamatujete si přesně ten úplně první song, který jste si spolu zahráli?
1: Jo, tak první song byl Prásknu bičem, kdy to bylo někdy v roce 2020, kdy Štěpa přišel za mnou, abych mu napsal písničku na tělo, no, tak tehdy já jsem něco prožíval, on něco prožíval, tak mi takové téma jako Prásknu bičem napadlo, tak jsem mu napsal písničku Prásknu bičem. Ale ty naše jako ambice hrát koncerty, zpívat nebyly vůbec, to přišlo až s tím, že se to lidem líbilo, my jsme to hodili na YouTube a najednou se to jako začalo líbit, tak jsme udělali druhou, no a pořád to bylo jenom v té rovině, jako že to, že jo.
2: Jo, je takový online jenom.
1: No, prostě, no. Ale pak jsme najednou měli jeden koncert, druhý a už se to jak rozjelo, kdy na nás chodí tisíce lidí, to máme radost, no.
0: A co jste čekali třeba, že se stane po prvním koncertu a ono se to nestalo? Byly tam nějaké očekávání?
2: Tak první koncert, jako kdybychom to vzali úplně poctivě, tak první koncert byl v Ostravě v takového spůdce přece. To byl takový první koncert pro pár jako lidí. To bylo úplně poprvé vlastně.
1: Zahradní to bylo, no.
2: A tuším, že to bylo dokonce den předtím, než se mi narodila dcera.
1: Ano.
2: Takže to takhle úplně jako vyšlo. To bylo v Zahradní, což je v Ostravě taková restauračka, řecká vlastně. Takhle jsme hráli pro pár lidí a já si to pamatuju, mám to spojené s obrovským stresem, ať to nepokazím, no. Což už dneska je ještě obohacené jako pocitem, že se těším.
0: Takže stres i těšení jsou tam.
1: Štěpán vlastně nebyl zvyklý zpívat. Já když přišel za mnou, abych mu napsal písničku, tak jsem říkal, a umíš vůbec zpívat? Jo, já mám maturitu z toho.
0: Takže základy tam byly. Očividně to funguje. Mě ale zajímá, 5 let není málo. Jsou nějaký roky z těch 5, který byste vymazali a třeba nějaký, který byste si naopak dali znovu?
2: Jako v rámci té spolupráce? Ne, nejsou, pro mě takové roky nejsou. Celých těch, my máme obrovskou výhodu v tom, že my ty koncerty děláme jenom když my chceme. Mm-hmm. Jo? My nejsme ničím jakoby vázaní, nemusíme to dělat vlastně. I kdybychom teď přestali ze dne na den, tak se oba dva uživíme úplně v pořádku, protože každý děláme ještě svoje aktivity. Takže to je obrovská úleva, že člověk nemá tady ten stres. Takže kdykoliv jsme někde byli a hráli nebo hrajeme teď, tak je to spíš takové setkání, že se dlouho nevidíme a pak najednou, my se fakt x měsíců třeba nevidíme a potom jsme spolu intenzivní týden, jako jo. Takže tam člověk nemůže ani říct, že by mu to nějak vadilo nebo že by něco vracel. A co bych si zopakoval, asi no nic, vlastně, všechno je tak, jak má být, všechno je v pořádku.
1: Snažíme si to dělat jako pestré a pořád to někam chceme posunovat. My teď máme zrovna koncertní takovou formu, která se jmenuje U Táboráku. Je to taková komorní forma koncertu, protože lidi nám začali psát a jim pošleme akordy, že to chtějí hrát jako na kytaru a na klavír a že si to chtějí na chatě zpívat U Táboráku. No tak jsme si řekli, ta asi ty písničky fungují jako takhle obnažené úplně na kytaru. Kolem míst, bez nějakékoliv velké aranže, no tak jedeme Táborák teďka, že? Jsme tam dva, kolikrát jsme byli jenom tři, jako já, Štěpa, naše zpěvačka, Johanka Fragaldová, anebo tam je někdo ještě na kytaru a to funguje, máme tam maketu takovou Táboráku, kterou jsem vyráběl, jako a tam svítí světlo a kouř, vypadá to fakt jako z dálky, to je, nemůžete rozdělat Táborák všude, že? V kulturáku.
0: Většinou to nejde, no.
1: No ale chtěl jsem říct to, že to pestré, teďka zase plánujeme, že uděláme takové koncerty v roce 2028, když to je astronomické datum, že? Kolem klavíru, jo, nebudu víc prozrazovat, ale pořád to někde posunujeme, nebo budeme plánovat jako Ostravar arénu, jo, budeme plánovat tady velký kongresové centrum a tam to zase bude trošku jiné, takže
0: my se k té blízkosti a k tomu Táboráku ještě za chvilku vrátíme, takže rozhodně buďte s námi, se mnou Jiří Krhut a Štěpán Kozub, teď si dáme song.

0: Kejtra jen na Hit Rádiu, krásné odpoledne. Se mnou Jiří Krhut a Štěpán Kozub. Budeme pokračovat v tom tématu toho táboráku. Vy teď máte turné u táboráku. A sami jste řekli, že takhle blízko jste divákům ještě nebyli. Tak co je na tom komorním koncertě vlastně těžší? Hrát nebo třeba mluvit mezi těma songama?
1: No tak já si myslím, že pro oba z nás je to trošku jako náročnější v tom, že Jirka musí obsloužit všechny ty písně na nástroje, jo? Mm-hmm. Což třeba když jsme s kapelou, tak může nám doplňovat, nebo nemusí třeba hrát, když nechce, protože tam je těleso, může zpívat. Tady Holt má tu kytaru v ruce po celou tu dobu, celé ty 2 hodiny, tak v tom je to určitě, si myslím, pro ně jako náročnější na soustředění. Mm-hmm. No a pro mě, že se nemá člověk za co schovat, protože když máte za sebou tu obrovskou kapelu a tam vám to někdy ujede, tak ta kapela to zachrání. Mm-hmm. Ale, a tak se to jako rozprostře v tom celém, ale když jste tady jenom s kytarou, tak to nejde. Tak v tomhle je to určitě, že jsme jim jako blíž ve smyslu obnaženosti nějaké. Jako. A taky jsme ten táborák začali pojímat tak, že se snažíme ke každé té písnice, pokud aspoň trošku lidem říct nějaký příběh. Mm-hmm. Třeba proč vznikla, nebo za jakých okolností vznikla, nebo co tím chtěl autor tou písni říct. Nic nevysvětlujeme, jenom přibližujeme, jak jsme to mysleli my.
0: Mm-hmm. A stalo se vám třeba někdy, že jste takhle vysvětlovali, povídali a že jste třeba se dostali k úplně jinému tématu?
2: My se překvapujeme pořád, to jako nemáme nějaký scénář. Bavíme se a dokonce si na sebe třeba připravujeme nové fóry, co jsme si nikdy mezi sebou neřekli, samozřejmě někdy, protože už za ty roky máme tolik vtipů, jakože už se smějeme jenom tomu, protože se smějeme vlastně. Jako, ale překvapujeme se a k těm písničkám říkáme, co nás napadá. Chceme to mít prostě pestré, takže to improvizujeme hodně.
0: Možná bychom mohli posluchače pozvat, pokud máte konkrétní termíny teď na vlastně táboráky.
1: Ano, my budeme vlastně u vás v Praze, v Hybernii, kde jsme už 2 koncerty vyprodali a přidali jsme 3. a to bude 3.12. a to bude právě ta táboráková verze, kde nás můžou diváci vidět takhle nablízko i s těma vysvětlivkama.
2: Ale vlastně úplně nejbližší koncert je teď v pátek 28. v Čelákovicích. Ano. To je tady kousek od Prahy. Aha. A je to Bistro Hamburg a je to takové krásné místečko u vody a tam se přesně ten táboráček jako hodí. Já myslím, že ještě nějaké vstupenky jsou. Já se tam moc těším, protože když jsem viděl obrázky, tak to vypadá moc hezky.
0: Super.
2: Bistro Hamburg Čelákovice.
0: A další místa po Česku?
2: No a pak samozřejmě my hrajeme pravidelně v Brně a my jsme si to odpustili, že se do toho města vracíme, ale prostě hrajeme tam 27. a 28. října v Sono Music Centrum. V Sonu vlastně, v brněnském Sonu, kde je nádherný zvuk a tam hrajeme s celou kapelou. Vlastně většina členů v té kapele je z kapely Benjis, která dneska doprovázela Davida Stipku, dneska Katku Marej Ticho, jsou to skvělí kluci od nás zostali, známe se. No a co ještě tady máme? Tak máme Litoměřice. Já si myslím takhle, kdyby se posluchači podívali na štěpankozub.cz nebo krhut.cz, tak tam to všechno najdou. Všechny ty koncerty hrajeme v Litoměřicích, v Mladé Boleslavi, v Trutnově, ale nejbližší je ten Hamburg a samozřejmě Hibernia, když jsme tady v Praze, tak prodat za sebou 3 Hibernie, já mám radost.
1: Já taky.
0: No to je naprosto oprávněný, samozřejmě ta radost. Mě zajímá ještě, ono se to možná nedá říct, ale co vás baví víc? Ta celá kapela, ta velká stage, anebo ten malý komorní táborák?
1: Těžko to takhle asi jako rozseknout pro mě. No.
2: Pokaždé jsou pro mě třeba jiné pocity, jo? Když je za vámi ta kapela a valí se to, ten zvuk a jede to, tak máte pocit, že za mnou jede kombajn a já prostě úplně mu velím a je to super. Když jsme u toho táboráku, mně se líbí, že se mi podařili udělat písničky, které fungují na třeba 15 000 lidí, když jsme to hráli na Colorsovo Ostrava. Tak funguje jenom kytara. Nepotřebujete prostě do 15 000 lidí valit prostě ohňostroje, já nevím, všechno, aby lidi wow. Oni jsou pod jednou kytarou všichni a zpívají s námi ty refrény.
1: No, asi jo, asi je to takhle, no. Nedá se určit, co člověka víc naplňuje, jo, protože obě dvě ty verze jsou autentické a pro nás jako důležité, no. Teď jak ty táboráky, vlastně je to relativně novinka, neděláme to tak dlouho, ty táboráky v té komorní verzi, tak já si daleko víc uvědomuji během těch koncertů vlastně, o čem ty písničky jsou, jo, což je paradoxní, že najednou víc vyzní to slovo.
2: Ne, to je úplně obnažené, ten, jak říkal Štěpán, že když ujede, tak se už nesková. Když já udělám chybu na kytaru, tak už je to prostě v té kapele to tak nějak si jako propluje.
0: Jiří Krhota, Štěpán Kozub, za chvilku jsme zpátky. Teď jsou tu Imagine Dragons s celou kapelou.

0: Imagine Dragons v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne, nejsem tu sama. Se mnou Jiří Krhut a Štěpán Kozub. Pánové, důležitá věc. Humor, to je vaše doména, řekněme, jo? Hmm. Tak byl někdy vtip, který jste na pódiu řekli a okamžitě jste ho litovali?
1: Ne. Taky ne.
0: Ne? Nikdy?
1: Ne, nikdy.
2: Ale v životě, ty říkal jste na pódiu, jo?
0: No, a mimo?
2: A mimo, tak to je právě taky ne.
0: Tam je to
1: nemůžete
0: hodně jiný,
1: litovat,
0: tam taky
1: nemůžete
0: ne.
1: Nemůžete litovat něčeho, když to děláte vědomě.
2: Teď to je humor.
1: Když něco děláte vědomě a víte, co děláte, a víte, co chcete tím udělat, tak toho nemůžete pak litovat. Když víte, že váš záměr není zlý, tak nemůžete toho litovat.
2: Mně se strašně líbí, jak lidi spojují vlastně humor s tím, jak vnímáte vlastně realitu. Mm-hmm. Jako realitu, že jakoby ten humor měl vystihovat vaši realitu vnímání, jakože, jo, že s tím souhlasíte, co je v tom humoru, jako, ne, to je humor. Mm-hmm. To je jenom umět si udělat...
1: Podstata humoru je mít odstup, že?
2: No. Mm-hmm.
1: Od reálného světa. Takže je to jenom nějaký náhled, mm-hmm. nějaký určitý úhel pohledu na realitu, ale není to realita samotná.
0: Dobře, celý věk, vy to nevidíte, dámy a pánové, ale tady jako probíhá takové potutelné chichotání, tak no. Já jsem z toho trochu nesmá. Dobře, kde je podle vás hranice mezi trapným a vtipným?
1: To si každý určuje sám. Mm-hmm. Žádná obecná hranice neexistuje.
0: Dobře.
1: Každý nosí v sobě. To, co pro vás už je trapné, třeba pro mě ne. Mm-hmm. A pro slečnu třeba taky ne.
0: Ne, proto vůbec.
1: A nebo naopak, to, aha. co vám nepřijde trapné, mě už může přijít jakoby moc. Uh-huh. Takže neexistuje nic jako obecná hranice humoru. Jsou tady různé typy humoru a nechci. Každý vybírá ten, který ho baví.
0: Uh-huh. Stalo se vám už, že jste napodobovali někoho z branže a on se vám třeba ozval a osobně, že...
1: On je politik, že?
2: Je.
1: Ne, mně se to nestalo nikdy, že by se mi ozval ten člověk, kterého jsem parodoval třeba.
0: Ne?
1: Ne.
0: Tak možná se jim to líbilo.
2: A třeba na koncertech máme takové okénko, kde si děláme, a opravdu je to humor zase, děláme si legraci a nebudu říkat, z kterých interpretů, ale máme tam 3-4 interprety. Mm-hmm. Ano. A tam si tak trošku střílíme, ale je to vlastně, že kdybych to viděl, že si ten interpret dělá takovou legraci ze mě, tak já se vlastně spěju.
1: Já no. taky.
2: A není to tak, že souhlasíme s tím, co tam vlastně parodujeme. Jsme tajemní, že? Teď
0: ano, dáme a pánové, pokud chcete zjistit, co a jak, tak to budete muset asi přijít.
1: Jo, že? Přijde tak, na koncert a tam to pochopíte v kontextu 2 hodin toho večera.
0: Tak no, ještě důležitá věc, jo, prosím vás, co je vtipnější, anebo lepší pro vás, dělat si srandu z Pražáků v Praze, nebo z Ostraváků na Ostravsku?
1: Jo.
2: Víte, co je super, mě baví, jestli můžu říct, Štěpo, že... Opravdu my si necháme dělat ze sebe legraci v Ostravě. Mm-hmm. Vy v Praze si taky ze sebe necháte dělat legraci. To je úplně v klidu. Navzájem taky si myslím, že si docetuje. Ale je jedno město, které to prostě nedává. Jako,
0: ne, ale teď vůbec netuším, to budete
2: muset... Ne, a já nebudu jmenovat, protože tady každý posluchač ví, že prostě všichni tam v tom městě jsou narození ve znamení ublíženců. Jako a... Tam nám dokonce odešel i prostě posluchač nebo divák, jako jo, a přesto vždycky ty 2 sona vyprodáme.
0: To bylo velice elegantní, děkuju moc, děkuju pánové za vaše upřímné i tajemné odpovědi. Pokud byste chtěli, dámy a pánové, na tohle vyrazit zdarma, pač, kdo by za to chtěl platit, že?
2: Už má náš humor,
0: pardon,
2: jo?
0: Pardon, já se omlouvám. Každopádně, ve hře jsou 4 lístky na páteční koncert v Čelákovicích. Pánové, pojďte dát nějakou otázku, kterou položíte našim posluchačům.
2: Máš Štěpo něco?
0: Tak teď se
2: nějakou nepřipravenou.
1: Nějakou nepřipravenou. Tak jak se jmenuju křesním, ještě jsi mi řekl před chvilkou křesním, to je dobře, že s tím lidem.
2: Jak se jmenuje pan Kozub křesním jménem a jak se jmenuji já Krhut křesním jménem.
1: Takže jak se jmenuje Jirka křesním jménem a jak já Štěpán se jmenuju. Schválně si někdo to.
0: Jo. Schválně, jestli to ale někdo pozor, z vás zvládne.
1: Je to finta, je to za roh.
2: Je to za roh. Je to kozaroh.
0: Pište 777-937-777. Jednou z vás vyberem a taky si vás vezmem do éteru. To vám moc přeju. Už za chvilku.
3: Máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu. jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
6: Navštivte novou restauraci Kelly na Hradě Hněvín. Místo, kde se historie potkává s moderní gastronomií. Vychutnejte si poctivé české receptury v moderním pojetí a k tomu nezapomenutelný výhled na celé Mostecko. Dopřejte si kulinářský zážitek, kde každý talíř vypráví svůj příběh. Více na kellyrestaurace.cz.
7: Hledáte víc než jen obyčejný taneční kroužek? Chcete tanec prožívat, tvořit příběhy a stát na divadelních prknech? Taneční soubor v Suchu Kampeny v Teplicích otevírá své dveře pro nové tanečníky ve věku od 4 let až po dospělé. Tvořte umění s námi. Přijďte na nábor 2. a 3. září. Více na www.vsuchu.com.
8: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
9: pak hrnky,
8: flašky, kufříky, vyměním za kuponky,
9: škola volá.
10: Ale zábava nekončí, v Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo vlastními medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
11: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
12: 10 za měsíc?
11: Spíš 12.
12: 12? Vážně, Zuzko?
11: 7378.
12: Za toho velkýho Enyaqa?
11: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
12: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
11: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
13: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
14: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí, Hit Radio tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Rádiem.

0: Offenbach a Norma Jean Martin, posloucháte Hit Radio. Společně se mnou Jiří Krhut a Štěpán Kozub. A teď už taky posluchačka Denisa. Deniso, ještě jednou ahoj.
1: Ahoj, ahoj všem.
0: Tak prosím tě, máš tady dva fantastické pány. Ty jsi měla za úkol, jak říct, jaký mají křestní jména. Tak prosím tě, můžeš opakovat, jak jsi nám to napsala?
1: No, Štěpán Krhut a Jirka Kozub, no.
2: Dobře ví, no a máte lístky za takovou. No, vidíte, takovou kokotinu, že řekla, máte lístky, to je mnoho.
3: A vy jste Simonka, jo? A příjmením?
2: Ne, Simonka, vy nejste Simonka.
0: Denisa,
2: ne?
0: Denisa.
3: No, tak už jste Simonka, prosím. No,
2: tak super, Simčo, děkuji.
1: Pohodě, Simona je taky fajn jméno.
3: Jo.
2: A přijdete teda, jo? Máte čas, nebo jste prostě to tak jenom v emoci napsali?
1: No, já vás miluji, že vás strašně rád jsem, fakt jsem měla rád, že jste v rádiu, tak vás tady poslouchám. No, abych vám mohla odepsat, tak jsem musela zastavit, protože jsem řidič, takže jsem to všechno vyřešila, vy to, a zavolali jste, boží, úplně super, děkuju, moc určitě přijdu.
2: No, my se těšíme na vás, to je bomba.
3: A opatrně za volantem.
2: Martinko, nebo Verčo, držte se teda.
3: Jo.
2: Děkujeme
3: za vás. A berte se Denisu, jestli tam bude někde, no, jo?
1: Jasný,
2: nějakou
3: sebe
1: někde po cestě, díky
3: moc. Děkujeme,
0: Denis, měj se zatím hezky, ahoj.
1: Děkuju, ahoj.
0: Tak výborně, lístky jsme rozdali, pánové, moc děkuju. Jsem ráda, že tady se mnou Štěpán Krhut i Jiří Kozub mohli být. Prosím vás, to představení vaše navíc, nebo to vystoupení, není úplně krátký, je to tak?
4: No, někdy se dostáváme, my si z toho děláme legraci, jako jaký byl rekord. Myslím, že byl největší rekord 2 hodiny 35 minut. Jo,
2: já vždycky s oblibou říkám, že to je dlouho jak Pán prstenů a dvě věže.
0: A to je skvělý film, mimochodem.
2: A nemůžete to zastavit hlavně. Tak stejně ten film můžete aspoň zastavit, ten koncert nezastavíte. To prostě 2,5 hodiny musíte strávit.
0: No a to je otázka. Po tom představení, po tom vystoupení jste unavenější vy, anebo publikum?
4: Víte, co nás ještě unaví vlastně víc než ten koncert? My to prostě aplikujeme ještě pořád, to děláme, nevím, jestli s tím půjdeme jako dál do budoucna. My po každém koncertě, když nám lidi dají 10 minut, abychom se trošku jako vzpamatovali z toho koncertu, tak my jdeme do stánku s merchem, kde máme zajímavé věci, trička, knížky a tak dále, plakáty, čepice, ale sedíme vedle a podepisujeme. A kolikrát tam sedíme jako přes hodinu, možná i hodinu a půl už byla, jo?
2: Jo, je to tak.
4: A to vás vyžvíká, jako.
2: To ono už po tom koncertu si dá ještě tuhle směnu autogramiády, je někdy náročné, ale zase na druhou stranu vy vidíte, že ti lidi tam opravdu počkají, jo. Že máte třeba na koncertu 12 lidí a z těch 12 se tam prostě 400 stojí, jako, jo. A čekají. A do té půlnoci tam s náma prostě jsou, čekají tu frontu, tak zase na druhou stranu je to milé vlastně, že ti lidi tam jsou, tak když tam jsou oni, tak jsme tam i my, no.
0: To je hezký, aspoň víte, že vás mají fakt rádi.
4: Jo, a oni každý jako řeknou nějakých pár vět, jo, něco vám chtějí říct a většinou to je milé, jakože, že se jim to líbilo, že tak rádi na nás jezdí a tak. To zase rádi slyšíte, ale už prostě po tom koncertě kolikrát chcete si jako, a ještě musíte mít tady tu druhou šichtu.
0: Dobře, pánové, poprosím vás o poslední vzkaz našim posluchačům, vašim budoucím divákům, současným i předchozím divákům, co byste jim vzkázali?
2: Já vám přeju hodně humoru do života a vlastně, když ho máte, tak už je to pak všechno dobrý. Pak se dá všechno zvládnout líp, tak to já přeju.
4: No, já bych popřál našim fanouškům nebo posluchačům, nebo všem posluchačům, ať si třeba zpívají, že to je jeden z, pro mě jako z nejlepších léků na chmury, na smutek a tak dál. Ať se nebojí těch. To, a i když neumí, nebo když jim někdo řekl, že neumí zpívat, nebo když si myslí, tak zpívejte. Vás to vyléčí.
0: Děkuju moc, mými hosty dneska byli Jiří Krhut a herec Štěpán Kozub. Děkuju vám, pánové, moc, mějte se krásně.
2: Děkujeme
4: za pozvání, ahoj.

0: Shakira a Zoo, posloucháte Hit Radio, hezké odpoledne.
1: Dokonalá desítka, 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži.
0: No a pozor, pozor, poslední šance společně s Orlenem nabít svoji tankartu Easy, a to až na 10 tisíc korun. Už tenhle pátek, poslední dokonalá desítka, je to tak, 10 otázek, 10 odpovědí, které jsou číslice od 1 do 10. Vidíte, jak se ta desítka opakuje, jo? No a navíc, žádný číslo se neopakuje, takže je to vlastně strašně jednoduchý, jo? 10 odpovědí a pokud všechny trefíte, máte 10 tisíc. Za každou správnou odpověď prostě tisícovka na tankartě Easy. A to znamená, že vyděláte nejenom na tankování, ale i na ty dobrůdky, co si na Orlenu můžete koupit na cestu. Tak prosím vás, buďte ready, protože poslední kolo už tenhle pátek.
1: Dokonalá desítka. Každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na ter-ry.cz.
3: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Od poloviny srpna si park užijete ještě více. V Německu už totiž skončí letní prázdniny. Více informací na zábavní park /plohn.cz.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína? Fína.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
7: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
8: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
7: A co já?
8: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.zkostek.cz.
9: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
10: No jistě.
9: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
10: No jistě.
9: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
10: No jistě.
9: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
11: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
12: Město Žatec vás zve na Dočesnou 2026. Už 4. a 5. září se koná 69. ročník slavností chmele a piva. Těšit se můžete na více než 60 pivovarů, ochutnávky, soutěže i degustační zóny. Vystoupí Richard Miller, Slza, Vohnout a další hvězdy. Vstup je zdarma. Více na dočesna.cz. Patron Dočesné 2026, Žatecká teplárenská AS, se významným způsobem podílí na organizaci 69. ročníku Žatec. Dočasné.
13: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Alvaro Soler v éteru Hit Rádia těsně před 14. Za chvilku Train nebo Rose a Bruno Mars, teď aktuální doprava.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Dálnice D8 mezi 42. a 48. kilometrem ve směru na Německo probíhají práce na silnici a ještě na trase Chomutov, Praha u Drouškovic, tam bude probíhat sečení trávy. Vaše dopravní info nám volejte na 800 900 952.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Tradice, která vyrostla na Litoměřicku.
4: Tradice, která spojuje generace.
3: Veletrh Zahrada Čech slaví 50. výročí.
4: Inspirace pro vaši zahradu, výjimečné interaktivní expozice a bohatý kulturní program.
3: Oslavy zaplaví vyzdobené centrum Litoměřic a vyvrcholí originální hudební show Pohádka Zahrady Čech.
4: Buďte u toho s námi od 11. do 16. září v Litoměřicích. Zahrada Čech!
3: zahradačech.cz.
5: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
6: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
7: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
8: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Sněmovna hlasy vládních poslanců přehlasovala veto prezidenta Petra Pavla a schválila novelu rozpočtových pravidel. Zástupci opozice potvrdili, že novelu napadnou u ústavního soudu. Obávají se růstu dluhu. 29. poslanecká schůze je přerušena do 9. září. Čeští zemědělci letos počítají s výraznými ztrátami. Sklizeň má být nejhorší za posledních 15 let a farmáři mohou na tržbách přijít zhruba o 20 miliard korun. Vysvětluje mluvčí agrární komory Barbora Pánková.
10: Na výsledcích se výrazně podepsalo počasí, tedy především velmi suché jaro a následné vlny veder, ale také jarní mrazy a místy krupobytí nebo přívalové deště. Celková produkce základních obilovin letos meziročně klesne přibližně o 17,5% na 6,3 milionů tun.
9: U řepky pak bude pokles ještě výraznější. Kanoista Martin Fuchsa vykročil na mistrovství světa za zlatým hattrickem na olympijském kilometru hladkým postupem z rozjížďky. Odpoledne ho v Poznani čeká ještě úvodní start na trati 500 metrů. Rozjížďky dnes zvládly i všechny další české posádky. Teď se ještě podíváme k nám.
1: V Hořce u Štětí se připravuje stavba nové bioplynové stanice. Zařízení přeměňuje organický odpad na bioplyn, elektřinu a teplo. Záměr počítá i s tím, že lokalitou bude projíždět daleko více nákladních aut. Město a investor proto připravují setkání, kde se občané dozvědí podrobnosti o celém projektu. Schůzka bude ve středu 9. září.
8: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Na severu Čech bude dnes většinou zataženo s občasným deštěm, během dne ale čekáme ubývání oblačnosti a vyjasňování teploty 18 až 21 stupňů Celsia.
0: Krásné odpoledne, 3 minuty po 14. hodině s vámi Kateřina Pechová. Za chvilku, prosím vás, ruleta, jo? A teď Rosa a Bruno Mars.

0: Rose a Bruno Mars na Hit Rádiu. Krásné odpoledne, dámy a pánové, středa. A to znamená, že je čas popustit úzdu fantazii a dát si ruletu. Jste ready?
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: Když dítě posíláš po prázdninách do školy. Velice tematické. Takže vy, co právě vybavujete děti, co může zaznít v ložnici i při vypravování dětí do školy? Pište na 777 937 777. Napadá mě takhle ze startu třeba hned na to dej obal, nebo to budeš mít jako prase. To víme. Na sešit samozřejmě, prosím vás, jo? Nebo, no, ukaž paní učitelce, co seš všechno naučil. Jo, hele, možností nepřeberně. Pojďte napsat, co může zaznít v ložnici a když vypravujete děti do školy. Trošku se bojím už teď. Pište na 777 937 777 a k tomu jsou to Train.

Nobody to Love, Sigma v éteru Hit Rádia a vy jste skvělí. Dáváme si ruletu, řešíme, co může zaznít v ložnici a když dítě posíláš po prázdninách do školy. Radka píše, tak honem, ať zase nejsi poslední. Veru píše, je vidět, že se na to nikdo celý prázdniny ani nepodíval. To řeknete úplně všichni, je mi to jasné. Lucie, tak teď už to musíš jenom vydržet. Eva, uf, konečně je pryč. 1. září, to zase nic to pro. Katka, a gumu máš? V penále samozřejmě, že jo. Martin píše, a žádný koukání k sousedovi, dělej si svoje. Roman, dělej, než přijde paní učitelka. Michal, dneska žádnou trojku. No, tak prosím vás, pište dál, co může zaznít v posteli a při vypravování dětí do školy, když je posíláte po prázdninách. Já se jenom hrozně těším, až jim to řeknete a vzpomenete si tady na to. Pište na 777 937 777.

0: Tohle je Damiano David, The First Times, to z Hit Radio. Dáváme se tady společně ruletu a to, co může zaznít v ložnici a taky, když po prázdninách posíláte dítě do školy. Máme tady pár posledních. Eva píše, vydrž ještě chvilku, už tam budeme. Růža píše, tak snad si všechno nezapomněla, něco si pamatuješ. To se bude hodit. No a prosím vás, uzavřela bych to jednou fakt jednoduchou. A jenom mi slibte, že až se to stane 1. září, že si u toho na nás vzpomenete. Honza píše jednoduché, vstávej.
1: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
6: Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
8: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
9: Koupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
10: Zase lítáš v oblacích.
11: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
11: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
10: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
11: Více o akci na
12: firmanazážitky.cz.
13: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
17: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
18: To jakoby dojímá.
17: A hvězdná porota.
19: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
17: Superstar. Od 2. září na Novém.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Coldplay dohrávají v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne všem. No už se to blíží, dámy a pánové, nehledě na to, že začínáš za chviličku školní rok, tak taky v podstatě takový pomyslný konec léta, jo, protože třeba ještě přijde hezké počasí, to je možný, ale přece jenom prázdniny jsou u konce a proto je čas dát si poslední letošní summer party. Co to znamená? No jednoduchý, že jo, v pátek v 15.00 začínáme a odstartujeme opět víkend plný těch nejlepších letních hitů za posledních 30 let. Jenom letní hity douší. Jenom. A takhle. Bude to znít skvěle. Jo? Jako vždycky. Páč za těch posledních 30 let vyšlo fakt spousta skvělých hitů. Playa hity třeba. Mr. President to taky umí, jo? A kdo nesmí chybět u žádný letní party? Tenhle pán, Lou Bega. This is Mambo number 5. Tak se na to nalaďte a těšíme se na vás. Summer party už tenhle víkend.

0: Barbora Poláková v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne všem. Já se s vámi teď loučím, uslyšíme se ale v 6 u Hit Rádia Klasik, takže si ještě společně užijeme. No až za chvilku, už vaše oblíbená odpolední show.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: Poznali byste, kdo je tohle?
3: Včera mi bylo málo, dneska je mi moc, jak se to stalo. Nevím, každopádně jsem zas blbým vejku a jedu mimo teď a říkám si tak, ať vždy všichni mosty vedu.
2: Kdo typoval chorvatský dance jako já, tak se netrefil.
0: A kdo poznal text Xindla X, je dobrý. A už za chvilku může zkusit vyhrát dva lístky na Hrady.cz.
1: Hit Radio North Music. Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
5: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
6: Mautsta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
5: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
6: A hlavně za sucha. Za sucha? My máme novej trávník.
5: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
6: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.
7: Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech. Vše pro dům, byt, zahradu, stavbu i rekonstrukci. Již tento týden od pátku do neděle. Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech.
8: Lounští, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
9: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
8: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
9: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
8: 20. až 29. srpna, Louny, ulice Průmyslová, vedle stavebnin DEK.
9: www.cirkushumberto.com.
10: Mami, já mám řidičák.
11: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
12: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
13: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
14: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
15: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
14: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
16: Náplně hned.
17: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
18: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
17: A co já?
18: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.zkostek.cz.
1: Prázdniny to balí, ale léto ještě zdaleka ne. Nechte přípravy na pondělí. Je tady

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Přejeme pohodový odpoledne všem řidičům. Dejte pozor v Litoměřicích, Palachově ulici, bourala tady dvě osobní auta, na místě policie a projíždí se jedním pruhem, tak opatrně a šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Já, nový plot mám.
3: Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Zabrušanech u Teplic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
4: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
5: Velká balení a ještě větší úspora. V Petě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Petě výhodně. Vždycky.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
7: Skočte si pro Monte 4x55 gramů za 21,90 a Bila Camembert 120 gramů v Bila Klubu za 19,90.
6: Bila. To dobré začíná u nás.
8: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
9: Jsou tady další krátké zprávy v 15 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Podzimní dovolenou v Česku letos plánuje 71% Čechů. Meziročně o pětinu více. V průměru chtějí vyrazit na 7 dní. Za dovolenou plánují utratit kolem 8 tisíců korun. To je podobně jako loni. Vyplývá to z průzkumu agentury Czech Tourism. Naopak zájem o podzimní dovolenou v zahraničí klesl o 13% bodů. Plánuje ji pouze 31% z nás. Volodymyr Zelenský udělil jedno z nejvyšších státních vyznamenání Elonu Muskovi. Oznámila to dnes média s odvoláním na prezidentův výnos. Kyjev se snaží rozšířit využívání terminálu Starlink Muskovy společnosti SpaceX. Ty ukrajinským silám zajišťují komunikaci na bojiště. Bill Gates se chce ještě letos setkat s čínským prezidentem Xi Jinpingem. Jednat s ním chce o omezení rizik spojených s umělou inteligencí. Spoluzakladatel Microsoftu chce navrhnout mezinárodní spolupráci a věří, že Čína by mohla přistoupit na regulaci nebezpečných modelů AI. Podle Gatese by ale s iniciativou měly jako první přijít právě Spojené státy. A další letní posilou spartianských fotbalistů se stal obránce Hoever. 24-letý nizozemský pravý bek se surinamskými kořeny přestoupil na Letnou z anglického druholigového Wolverhamptonu a v novém působišti podepsal blíže nespecifikovanou víceletou smlouvu.
10: Tak nám počasí na severu Čech ve středu nejdřív zalilo, teď už postupně přestalo pršet a dokonce by se to k večeru mohlo i protrhat. Jinak dnešní maxima 17 až 22. No a zítra už se těšte opět na návrat sluníčka a na vyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia.
1: Hit Radio Nord Music.
0: Tak a jsme tam, kamarádi. V půlce pracovního týdne, to znamená, že středeční padla je tady, to je lahodný. Až do 18 hodin s vámi i dneska odpoledne Káťa Haplová.
10: A Kamil Bílský. No a hned na úvod jdeme přikládat pod kotel. Těšte se na Aerosmith, taky Miley Cyrus, Eva Farná i Mirai, no a na startu
0: RCity, Adam Levin.

0: občas je to trošku těžší, ale vždycky to nakonec dobře dopadne a my si vzpomeneme. To je Eva Farná, taky Mira je středeční, padla na Hitradio Nord Music a 10 minut po 3. hodině vám krásný odpoledne přeje Káťa a Kamil.
1: Přátelé, odpočítávání začalo. Za 48 hodin je to tady. Zkrátka dobře, v pátek odpoledne startuje vyhlášený hudební festival Hrady.cz pod Bezdězem.
0: Ano, to je taková ta tradiční prázdninová tečka za celým létem a to je právě ten poslední srpnový víkend na Hradě Bezděz. Tak tam se rozhodně těšíme, protože i letos vás tam čeká spousta skvělého programu a ty nejlepší český a slovenský kapely.
1: My jsme samozřejmě museli využít situace a doslova do písmene vytočit tiskovou mluvčí festivalu Kláru Bobkovou, který jsme se zeptali, na co všechno se právě letos pod Bezdězem můžeme těšit.
2: Tak samozřejmě koncerty, máme tam skvělé headlinery, Daniela Landu, Miraje, Rybičky 48, MIG 21, to jsou ty hlavní samozřejmě, takové ty, co mají největší ohlas a samozřejmě spoustu dalších a v areálu je třeba i taková jakoby dětská zóna, sice festival je venku, takže samozřejmě je to na každém, aby tam, jak tam vezme nebo nevezme děti, ale jsou tam, je tam připravena i pro ně nějaká menší zábava, pak tam je třeba hospoda s čepovaným pivem do skla, to zase ocení lidé, kteří je na festival si chtějí užít drink správně, jak má být a různé stánky s občerstvením, takže myslím, že se tam vybere každý.
0: Taky nás samozřejmě zajímá, když je to na Bezdězu, je tam nějaká výhoda, je ten festival nějakým způsobem propojený s Bezdězem?
2: Ano, výhoda tam je, my tomu říkáme 3H, Hrady, hudba, historie. Vlastně se vstupenkou na festival Hrady.cz, kde si užijete v areálu hudební program, plný kapel, interpretů, tak můžete v sobotu odpoledne jít navštívit prohlídkové okruhy Hradu Bezděz. Takže v tomto je festival Hrady.cz naprosto unikátní v Čechách.
1: Co si budeme povídat, festival Hrady.cz, to je prostě vyhlášený festival. Je. To je záruka kvality, to my, fanoušci, už víme, ale je něco, na co jste vy, organizátoři, třeba konkrétně letos nejvíc pyšní?
2: Tak já myslím, že obecně, že jako super, prostě my jsme vlastně loni oslavili 20. výročí festivalu, letos je to pojede na 20. Hradní karneval je po 20. Myslím, že to je docela jako už slušná historie a jsme hrozně rádi, že se návštěvníci vrací, přibývají noví a že se nám daří udržet, nebo organizátorům se daří udržet opravdu tu laťku toho hudebního programu jako vysoko a máme i interprety, kteří se rádi vracejí. Letos jsme měli novou zastávku na Hluboké a dopadlo to skvěle, takže jako já čukám na dřevo a myslím, že spokojenost je.
1: To jsme rádi. Tolik tisková mluvčí hudebního festivalu Hrady.cz Klára Bobková, který moc krát děkujeme.
0: Moc děkujeme, no a pro vás, pro posluchače Hitradia Nord Music, máme samozřejmě už za chvilku další soutěž o další lupeny na tu letošní stavku na Pestěse. Tak buďte s náma.

0: háje po Bruce Willisovi. Ale zachránil nás, zachránil planetu. Neboli pecka z filmového trháku Armageddon v podání Aerosmith v odpolední show padla na Hit Radio Not Music s Káťou a Kamilem.
1: Přejeme hezké odpoledne. Pátek a sobota, dva dny, dva lupeny, takže kdo z vás chce zapařit úplně gratis?
0: Máte šanci právě teď, protože opět jsme si půjčili jednu z hvězd hudebního festivalu Hrady.cz. Ovšem, vzali jsme mu hlas, vzali jsme mu melodii, vzali jsme mu i hudební styl a jediný, co jsme nechali, je text. Přátelé, vyrobili jsme s pomocí AI takovej pěknej, pohodovej popí. A na vás je, abyste právě podle ukázky, kterou vám teďka pustíme, poznali, jaká že to je hudební hvězda festivalu Hrady.cz.
1: Takže pořádně nastražte uši, oči na šťopkách, jdeme na...

0: a já myslím, že je to dneska jednoduchý.
1: Dneska je to jednoduchý. Za prvý teda, kdo tohle nikdy neřek, ať hodí kamenem.
0: Přesně tak. A hlavně všichni víme, která kapela tohle to furt dokola slibuje a stejně pije.
1: No jasně.
0: Tak kdo to poznal? Co je to za hvězdu hudebního festivalu Hrady.cz? Kdo chce dva lupeny úplně gratis na tenhle pátek a sobotu pod Bezděs?
1: Stačí napsat na náš WhatsApp 37 39 958. Co si myslíte, že to je za interpreta? Jaká to je asi tak kapela?
0: Tak pojďte, pojďte, pojďte, jdeme sbírat správné odpovědi a za chvilku jednu z nich vylosujeme, aby jsme vítězi zavolali, že si užije Hrady.cz pod Bezdězem gratis. Pište na 37 39 958.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
4: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
7: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
8: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
9: Atención!
10: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
9: Yes!
10: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
9: La Tropical!
10: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
11: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
12: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
13: Extreme Sale v online shop CZ.
14: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop CZ.
13: www.onlineshop.cz.
15: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Sheeran Shape of You pro všechny na severu Čech. Máme 2 minutky po půl čtvrtý a s vámi středeční padla na Hit Radio Nord Music.
1: A jdeme opět protrhnout cílovou pásku naší soutěže o hudební festival Hrady.cz. Ready je Kamil, ready je Káťa a na telefonu už by měla být ready Monča z Mostu. Mončo, ahoj.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Tak Mončo, dneska s náma kromě jiných vysíláš i ty. I ty jsi si dneska zkusila tipnout, kdože zpívá naší soutěžní hudební ukázku. Tak než vyřkneš tu odpověď, pojďme si ji naposledy připomenout.

0: I dneska jsme upravili hlas,
1: no.
0: I dneska jsme upravili melodii, i dneska jsme upravili žánr, ale troufám si říct, že ten text je tak poznatelný,
1: přesně,
0: že nám dá teďka Monča do plasu hvězdu letošního hudebního festivalu Hrady CZ. Tak Mončo, čí je to text?
2: Rybičky 48.
0: Rybičky 48. Je to doma!
2: Jupi!
0: Mončo, ty od nás dostáváš dva lupeny a ty lupeny jsou na celý festival, to znamená, můžeš tam strávit jak pátek, tak sobotu. Gratulujeme.
2: Ježíš, moc děkuji, mám hrozně radost, to jsme dneska fakt udělali narosky.
1: Ty máš narosky.
0: A už si dal dneska někdo nějaký dárek?
2: Jo, práci od kolegyně jsem dostala něco, ale tohle to...
0: To je víc,
1: to je prd, viď, od těch kolegyň.
0: Kolegyně to odbyli chlebíčkem, to je nám úplně jasný. Jako. Ale lístky na festival Hrady CZ, to je něco, to možná ani doma tě takový terno nečeká, ne? Nebo schválně, co jsi si jako přála těm letošním narozeninám?
2: Já jsem si nic nepřála, nic moc.
0: No tak to dostaneš prdlajs, ale.
1: Ale dva lístky máš, to už ti nikdo neodpáře.
0: Přesně tak. Takže Mončo, ještě jednou gratulujeme nejenom k výhře, ale i k dnešním narozeninám a užij si pátek a sobotu na hudebním festivalu Hrady CZ pod Bezdězem. Je to tvoje. Ahoj.
2: Moc děkuju, ahoj.
1: Ahoj. Tak tohle bude teda luxusní party. Nicméně kamarádi, další lístky pro vás zase zítra v odpolední show padla. No a my si teď dáme teda ty rybičky 48.
0: Jsem s nima.

0: Hit Radio Nord Music za chvilku, za pár minut, už 3:15.
1: A já mám jiný kouzlo. Čáry máry fuk a máte čistý okna. Takhle, dneska je to asi nesmysl, že jo? Protože od rána na severu Čech pršelo, takže samozřejmě. Mít dneska čistý okna je blbost. Ale přátelé, znám člověka, který je fakt čistý má a jmenuje se Káťa Haplová.
0: Ano, jsem to já. Já jsem totiž, no...
1: Nemocná. Ale pojď nám tvoji nemoc vysvětlit, protože třeba se v tom někdo pozná a uleví se mu, že na tom není sám.
0: Hele, my jsme se prostě shodli, ano, že je to vysloveně asi nemoc. Zkrátka dobře, já když si něco naplánuju, tak přesto nejede vlak. Ať prší nebo prostě padají kroupy, já jsem si na dnešek naplánovala umytý okna, vyžehlený závěsy, záclony, všechno, takže prostě jo, tak pršelo u nás dubí, no, tak...
1: Takže co já viděl z okna, když jsem ráno stával, to byl hnus, hnusoucí a stejně jsem musel se psem ven, jo. Tak to by to nedalo, stala si kyblík, hadra, šip,
0: no
1: šip
0: a, prostě
1: a už to jelo.
0: Stejně jsem musela ty okna umejt.
1: To je neuvěřitelné. A víš, že jsi nemocná, ale...
0: Já si to začínám uvědomovat.
1: Jmenuje se to šmucik fenstofobie. Je to strach ze špinavých oken.
2: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
3: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
8: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech. Vše pro dům, byt, zahradu, stavbu i rekonstrukci. Již tento týden od pátku do neděle. Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech.
11: Co ti to přišlo, tati? Zásuvka radosti z kostek? Co je to?
12: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
11: A co já?
12: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.
13: Hit Radio Nord Music.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Přátelé, netroubíme náhodou, protože už od zítřka to začne ale fakt burácet na mosteckém autodromu.
1: Mostecký autodrom bude patřit těmhle, no tady těm klaxonům asi úplně ne, to budou spíš pořádný jako troubidla.
0: To budou ale jako hodně pořádný. Koná se totiž Czech Truck a NASCAR Prix, neboli fakt jako prestižní závody jednak tahačů, ve kterých nás bude reprezentovat mistr Evropy z roku 2017 Adam Lacko, a taky se tam představí evropská série NASCAR a tam pro změnu projede dvojnásobný šampion Martin Doubek.
1: Ty bláho, takže to bude velkolepá podívaná o víkendu.
0: Bude to velký od zítřka až do neděle a není to pozor, záležitost jenom mužská, je to záležitost i pro ženský, pro děti, každý si tam přijde na svý. Mně se třeba na těchto závodech nejvíc líbí ty holky s těma deštníkama. Ty teda chodí většinou k motorkářům, ale tak co by nemohli dát deštníky nad kamion, viď?

0: I s námi za volanty si můžete zpívat.
1: Blízko,
0: tohle je Poetika a Blízko na Hit Radio Nord Music. Je to ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči pozor na trase Karlovy Vary Chomutov. Před Málkovem došlo k hromadný nehodě 4 osobních aut a projíždí se tady kyvadlově. Dlouhý kolony se tvoří v obou směrech, takže počítejte se zdržením. Já vám přeju šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Hledáte víc než jen obyčejný taneční kroužek? Chcete tanec prožívat, tvořit příběhy a stát na divadelních prknech? Taneční soubor v Suchu Kampeny v Teplicích otevírá své dveře pro nové tanečníky ve věku od 4 let až po dospělé. Tvořte umění s námi. Přijďte na nábor 2. a 3. září. Více na www.vsuchu.com.
5: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun a Fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
6: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
9: Hezké odpoledne, od mikrofonu přeje Klára Zimanová, jsou tady další krátké zprávy. Sněmovna odložila schvalování další čtveřice norem na 9. září, a to poté, co znovu prosadila kontroverzní novelu rozpočtových pravidel. Předsedkyně poslanců ANO Taťána Malá navrhla 2týdenní přerušení schůze. Návrh podpořila také většina opozice. V opačném případě by se poslanci podle zákonných pravidel museli ke schvalování zákonu sejít nejdříve tento pátek. Ekonomika Spojených států ve druhém čtvrtletí rostla v celoročním přepočtu tempem 1,5%. Zpomalila tak z tempa 2,1% v prvním čtvrtletí. Uvedli to statistici amerického ministerstva obchodu. Údaje tak potvrdili první rychlý odhad z konce července. Irán a Omán dosáhli dohod ohledně svých podílů na Hormuzském průlivu a z nich plynoucích příjmů. Podle iránské agentury Tasnim to dnes uvedl mluvčí iránských revolučních gard. Dodal, že vyjednávání se zdržela, protože jim bránili Spojené státy. No a nizozemský pilot Formule 1 Max Verstappen se rozhodl přijmout nevšední sportovní výzvu. Čtyřnásobný mistr světa se na slavném okruhu Silverstoneu pokusí v netradičním závodě motokár porazit stovku soupeřů. Aby byla soutěž ještě napínavější, do závodu nazvaného Max vs. 100 vyrazí 16. září v dějišti britské Grand Prix z posledního místa na startovním roštu. Tak jsme zvědaví.
10: Jo, to by mohl být dobrý závod. Ještě kdyby jim do toho třeba pršelo.
0: No.
10: Každopádně to se nás na severu Čech netýká, protože tady už dopršelo, přátelé. Do večera už by se to spíš mělo protrhávat a na teploměrech 17 až 22. No a ve čtvrtek, to už se nám zase vrátí léto, zítra se těšte na sluníčko a na 25 až 29 stupňů Celsia.
7: Hit Radio Nord Music.
10: A my pokračujeme v kalendáři středa 26. srpna na hodinách 16.03 a s váma dál odpolední šoupadla na Hit Radio Nord Music s Kamilem Bílským a Káťou Haplovou.
0: Ve Štětí se nám stala jedna z asi nejkurioznějších krádeží na světě, takže za chvilku se tam společně samozřejmě podíváme. Teď už ale ty první hity po 16. hodině, Linkin Park a taky Mika.

0: ten Béďa to dneska žhaví. Linkin Park a kytarový nářez, který jste zažili ve středu v odpolední show Padla na Hit Radio Not Music.
1: No a kdo z nás to někdy nezažil, nenechal nikdy nastartovaný auto, všichni to samozřejmě znáte. Potřebujete si rychle odběhnout, víte, že jste během minutky zpátky, tak prosím vás bacha na tohle, protože tenhle příběh, který vám teď budeme vyprávět, se stal ve Štětí. Chlapek nechal nastartovaný auto bez dozoru a když se za chviličku vrátil, tak auto nikde. Panika.
0: To byl docela risk, teda, že to udělal.
1: Ale děláme to všichni, i když jo, prostě na chviličku.
0: Viděl jsem to u spousty lidí, že prostě vystoupí z nastartovaného auta a jdou si něco zařídit. No.
1: Nebo pro balíček, nebo něco prostě takového.
0: No a jak to bylo dál, ptají se posluchači.
1: Jak to bylo dál, tak to si hned teď řekneme. Tenhle příběh pokračuje tak, že než ten pán stihnul zavolat na policii, což je vlastně jako to nej...
0: Jako, že mu do toho auta někdo vlez a odjel s ním, jo?
1: No.
0: Tak jo. On to šel volat na policii.
1: Jo. Než se stihnul vrátit pán, tak se samozřejmě říká, hele, tyjo, kde mám to auto? Tak šel volat policajty a než je stihnul zavolat, tak to je teď jako to na tom úplně nejvíc pikantní. Tak vidí, jak to auto přijíždí zpátky.
0: Teď se úplně naprutej, co se stalo potom.
1: To auto přijíždí zpátky a ten chlápek, který ho ukrad, tak ho zaparkoval na tom stejném místě a dělal, jako by něco mě odešel prostě dál.
0: Nekece.
1: To je prostě, jako,
0: to je teda fakt kuriozní,
1: když se tohle stane, že no ti ukradnou auto a během 10 minut ho máš prostě zpátky.
0: Jako proč tohle někdo udělal?
1: To už se neví, nebo to už jsem se já teda nedozvěděla. Oni samozřejmě, policajti mezi tím stihli potom přijet, stihli stotožnit toho chlápka, který takže... to auto ukradl, takže dopadlo to jako dobře. Navíc zjistili, že má zákaz řízení už nějakou tu dobu. Ale prostě, jako když se ti... Co potřeboval? Rozumíš, co ten zloděj potřeboval na těch 10 minut vyřešit tak jako zásadně?
0: Že si na to půjčil cizí auto.
1: Že si na to půjčil cizí auto.
0: Takhle, vím, že existuje koníček, který se jmenuje joyriding. Je to jakoby radost z jízdy, ten adrenalin, že ty skutečně vlezeš někomu do cizího auta.
1: To existuje,
0: jedeš s ním, jasně. A máš prostě to potěšení právě z toho, že jsi v tom cizím autě. Je to ten adrenalin, ten risk, může to být i sázka s někým a tak dále. No a pak to zase vrátíš. Tak jako, jestli to nebyl joyridista.
1: Ve Štětí.
0: Tam asi ne, víš. No, každopádně, jak takový měl člověku říká, je to zloděj, když to vlastně vrátil?
1: No a to je další věc.
0: Podle mě je to teda poctivej zloděj.
1: Je to poctivej zloděj.
0: A ještě frajer, protože když s tím autem přijel zpátky a vracel majiteli klíčky, tak mu řekl, hele, něco ti tam klepe, měl bys vyměnit brzdový test.

0: Tohle je charisma na všechny světové strany. Benson Boone, Beautiful Things, středeční padla na Hit Radio Nord Music a máme čtvrt na pět pryč.
1: Přátelé, víte, jaký nás čeká o víkendu počasí?
0: Doufám, že nejhezčí.
1: Přesně tak.
0: Jo.
1: Meteorologové sice předpovídají nějaký ty hromy, blesky, deště, ale pokud zůstanete s Hit Radiem Nord Music, tak my vám garantujeme, že s náma zažijete tenhle víkend doslova do písmen vymazlený léto. Jestli nevěříte, vydržte a za chvilku vám to dokážeme.
2: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
3: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
7: To jakoby dojímá.
6: A hvězdná porota.
8: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
6: Superstar. Od 2. září na Nově.
9: Tradice, která zakořenila.
10: Značka, která dozrála. 50. výročí veletrhu Zahrada Čech.
9: Velké oslavy, velká jména. Vystoupí Jiří Korn and Company, Michal David, Monika Absolonová, Heidi Janků, Kolárovci a další.
10: A to nejlepší, všechny koncerty v ceně vstupného. Buďte u toho s námi.
9: Od 11. do 16. září v Litoměřicích.
10: Zahrada Čech.
11: zahradačech.cz.
12: Navštivte novou restauraci Kelly na Hradě Hněvín. Místo, kde se historie potkává s moderní gastronomií. Vychutnejte si poctivé české receptury v moderním pojetí a k tomu nezapomenutelný výhled na celé Mostecko. Dopřejte si kulinářský zážitek, kde každý talíř vypráví svůj příběh. Více na kellyrestaurace.cz.
13: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
14: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
13: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
15: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
16: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
17: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: devátý pryč a s vámi středeční padla na Hit Radio Nord Music taky Taylor Swift a její Opel Light.
1: Hit Radio Summer Party.
2: Je před náma poslední prázdninový víkend, neboli je to ten víkend, kdy už budeme vyfukovat madračky, vysypávat písek z bot a házet plavky do pračky, ale s Hit Radiem Nord Music to bude tečka za léten se vší grácí.
0: Přesně tak, už třetí v pořadí, třetí summer party, to znamená ten nejvyletněnější víkend u nás na severu Čech. Ty největší letní vypalovačky za posledních 30 let. Aha.
2: Takže, jak jsme říkali, i kdyby trakaře o víkendu padaly, my si to léto na Hit Radio Nord Music uděláme.
0: A že si ho uděláme. Startujeme na Ibize. A pak trošku samozřejmě sešlápneme plyn. Nebudou chybět taky Boniem z Německa, který znají teda pravda, ale je to jenom na Rujáně. Tak se podíváme do toho pořádného léta, do Puerto Rica. Jde mi taky loká.
2: Tak tenhle mejdan startuje už tenhle pátek v 15.00 a končit budeme až v neděli večer, přátelé. Tak jestli se s tím letem chcete rozloučit taky, laďte Hit Radio Nord Music.

0: Tohle jsou Činesky na Hit Radio Nord Music. Drobná paralela by tu byla.
1: No tak když drobná paralela, tak taky drobná výhra do placu. Co vy na to?
0: To by taky šlo.
1: Tak brali byste 500 káče do Bystra na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem?
0: Konzumace jídla, nápojů, Bystro na Lidickém náměstí. Tak přesně o tyhle vouchery právě teď soutěžíme na našem Instagramu Hit Radio podtržítko.
1: Čemu se směje?
0: Nord Music. A občas jako drobná paralela, drobná výhra a taky drobná chybička se vloučí.
1: My tam máme chybu.
0: My tam co máme tam je za chybu? Vyhrajte poukaz na občerstvení do Bystra. Ježiš, to je skvělý. Takže kdo byste chtěl pětištovku do Bystra na Lidické?
1: Bude to ňamka.
2: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
5: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
10: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
11: Pak hrnky,
10: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
11: Škola volá!
9: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Hit Radio Nord Music.
12: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Takhle pěkně vám hraje ve 3/4 na 5 odpolední show padla na Hit Radio North Music s Kamelem, Káťou a taky Leony.
1: No, musíme teda uznat a říct, že dneska odpoledne jste za těma volantama teda zběsilí, kamarádi. Pozor, pozor, nohu splynu, protože aktuálně sice už po dešti, ale silnice jsou mokrý, může to klouzat a my tady stále řešíme hromadnou nehodu 4 osobních aut na trase Karlovy Vary Chomutov, takže za chviličku vám samozřejmě řekneme podrobnosti jak k týhle nehodě, tak k dalším aktuálním komplikacím na severočeských silnicích.
0: No tak doufejme, že všichni ostatní už dneska dojedou do cíle bez nehod. Aby se vám dobře jelo, přidáváme ještě další hity do celý, třeba právě teď Coldplay a Beyoncé.

0: Za minutku 17 hodin a s vámi středeční a padla na Hit Radio Nord Music taky Ellie Goulding, Diplo a Close to Me. Přejeme všem za volanty krásný odpoledne. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči pozor na Teplicku v Krupce. V ulici u Přítkova, tady se srazilo nákladní auto s autobusem, projíždí se Kyvadlově. D8, 29. kilometr ve směru na Drážďany, na sjezdu do Roudnice nad Labem, tady stojí porouchaný osobní auto a ještě připomínám, na trase Karlovy Vary Chomutov před Málkovem máme po hromadný nehodě 4 osobních aut, tady se projíždí taky Kyvadlově. Dlouhý kolony v obou směrech, takže počítejte, že se tady můžete lehounce zdržet. Přeju šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: On air,
7: online
6: i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
8: Je 17 hodin a na řadě jsou další krátké zprávy s Klárou Zemanovou. Hezké odpoledne. Do velké části Evropy míří v následujících dnech silné bouřky. Ty mohou přinést prudký vítr, kroupy i přívalové srážky. Výjimečně hrozí také tornáda a nebezpečné počasí může v pátek a v noci na sobotu dorazit i do Česka. Podle meteorologů se ještě bude upřesňovat, které oblasti zasáhnou bouřky nejsilněji. Slovensko řešilo vícero případů možného ohrožení. Řekl to ministr obrany poté, co policie v úterý oznámila překažení útoku na výrobce dronů na Slovensku a obvinění 3 cizinců. Na této akci bezpečnostních složek se podílelo také vojenské zpravodajství. Podle informací stojí za plánovaným žhářským útokem údajně 2 Litevci a 1 Ukrajinec. Ničivé povodně na hranici Nepálu a Tibetu si podle nové bilance vyžádaly nejméně 95 obětí. Uvedla to agentura Reuters s odkazem na místní policii. Nepálská správa cestovního ruchu eviduje 384 pohřešovaných cestovatelů, z toho 291 cizinců. Mezi nimi podle českých úřadů nejsou žádní Češi. Jen dodám, že záchranné práce stále pokračují. No a princ Harry a Meghan Marklová se po 6 letech vrátili zpět do Británie. Informovala o tom britská média, včetně stanice BBC. Letadlo s vévodou a vévodkyní ze Sussexu, kteří už nejsou pracujícími členy královské rodiny, přistálo na mezinárodním letišti v Birminghamu kolem poledne. Podle stanice CNN přiletěli do Británie zřejmě soukromým letadlem.
9: Takto severočeským meteorologům opravdu vyšlo. Ještě se dneska stihla ta oblačnost protrhat a aktuálně místy vykukuje i sluníčko. Jinak na teploměrech 17 až 22. No a zítra se těšte na sluníčko celý den a navíc se nám oteplí na 25 až 29 stupňů Celsia.
6: Hit Radio Nord Music.
0: A kdo i dneska maká do 6, tak má radost, protože před náma je poslední hodinka v té rachotě. A taky poslední hodinka středeční odpolední show Padla s Káťou a Kamilem.
9: Mimochodem víte o tom, že jsme měli dneska odpoledne hvězdnou návštěvu. Dorazili k nám Štěpán Kozub a Jirka Krhut. Tak jestli jste to neslyšeli, za chvilku se klukům ušatejme podíváme na zoubek.

0: Martin Garrix, Bon No Sleep, s vámi středeční padla na Hit Radio North Music a 9 minut po pátý. Káťa a Kamil přejí krásný odpoledne.
1: Štěpán Kozub a Jirka Krhut, dva vtipálci, dva muzikanti a taky hvězdy letošního projektu Hudba na Vinicích s Rajvkou. Tak to byla hvězdná návštěva, která nás navštívila dneska odpoledne.
0: No a mimochodem zazněly dotazy třeba, jestli, protože tím, že oni oba jsou známí svým jako celkem vytříbeným smyslem pro humor, tak zazněl dotaz, jestli třeba litovali někdy nějakýho vtípku.
2: Ne.
3: Nikdy?
2: Ne, nikdy. Ale v životě, ty říkala jsi na pódiu, jo?
3: No, a mimo?
2: A mimo, tak to je právě taky ne.
3: Tam je to hodně jiný, tam taky ne.
4: Nemůžete litovat něčeho, když to děláte vědomě.
2: Teď to je humor.
4: Když něco děláte vědomě a víte, co děláte, a víte, co chcete tím udělat, tak toho nemůžete pak litovat. Když víte, že váš záměr není zlý, tak nemůžete toho litovat.
1: Taky nás zajímalo, jestli Štěpán Kozub a Jirka Kuhrut zažili někdy situaci, že jejich humor prostě někdo nedal.
2: Víte, co je super? Mě baví, jestli můžu říct, Štěpo, že opravdu my si necháme dělat ze sebe legraci v Ostravě. Vy v Praze si taky ze sebe necháte dělat legraci, to je úplně v klidu. Navzájem taky si myslím, že si docetuje. Ale je jedno město, které to prostě nedává. Jako,
3: ne, ale teď vůbec netuším, to budete
2: muset... Ne, a já nebudu jmenovat, protože tady každý posluchač ví, že prostě všichni tam v tom městě jsou narození ve znamení ublíženců. Jako a... Tam nám dokonce odešel i prostě posluchač nebo divák, jako jo, a přesto vždycky ty dvě sona vyprodáme.
1: Tak zdravíme do Brna. A vás ostatní na severu Čech zveme na závěr tohodle úžasného projektu Hudba na Vinicích s Rajvkou, kde byly právě letos i hvězdy jako Štěpán Kozub a Jirka Krhut. Tak jestli máte zájem, jsem s pozvánkama.
0: Jedna z těch posledních pozvánek, to budou třeba 4 tenoři, a to 11. září ve vinařství Johan V. v Třebívlicích. U nás tady na severu Čech.
1: A nebo stihnete možná ještě tenhle pátek Zámek Mělník a Monkey Business. Tak si užijte závěr léta s Hudbou na Vinicích s Rajvkou.
5: Hudba na Vinicích s Rajvkou.
6: Nejkrásnější české a moravské vinice.
5: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
6: Špičková vína.
5: To je Hudba na Vinicích s Rajvkou. Hudba na Vinicích.cz.

0: hodin 18 minut s vámi středeční padla na Hitradio Nord Music Touha a pláč, taky kapela Jelén. Hezký odpoledne.
1: Vypadá, že nám taky někdo touží vychovávat řidiče, tak aby nesplakal nad výdělkem. Přátelé, řádí nám totiž falešnej policajt, který rozdává falešný pokuty.
0: Jakože namastí si kapsu?
1: Ne, to vůbec právě. On se je fakt snaží vychovávat. Konkrétně to teďka řeší v Prostějově, kde se řidičům za stěrači objevil takový ten žlutý papírek s pokutou. Yes. Ať už těm, co tam třeba špatně parkovali, anebo těm, kteří neposlechli úklid silnice a zůstali tam stát. Takže ty řidiči, když pak přišli k autu, tak samozřejmě oči na vrch hlavy, že jo, chytali se za vlasy a říkali si, ježiš, že jsem se na to nevyprt a nehledal jiný místo. A teprve, až když si tu pokutu prohlídnou pozorně, tak zjistí, že je to fake, protože tam je rok 2626 a jiný nesmysly. Takže tenhle falešný policajt se nesnaží někoho okrást a vydělávat na pokutách, ale fakt se snaží ty lidi vychovat.
0: To je hezký.
1: Protože ten pocit z tobě zůstane, kdy přicházíš k autu a vidíš ten žlutý papírek a říkáš si, já jsem pako. A teprve až pak zjistíš, že to je sice falešný, ale už si budeš pamatovat, tohle bych dělat neměl.
0: Tak to bychom ho měli pozvat k nám na severček, kde je tady nejhorší? Hele, nejhorší situace podle mě s parkováním konkrétně je u Barbory na Teplicku, u jezera, takže tam si myslím, že by mohl mít žně.
1: Na druhou stranu, kde mají ty lidi zaparkovat, když se chtějí vykoupat, že jo?
0: No to je pravda. Na třetí stranu, jako tak policajti nebudou mít co žrát, nebo co?
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
5: Lounští, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
6: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla!
5: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito!
6: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny!
5: 20. až 29. srpna, Louny, ulice Průmyslová, vedle stavebnin dek.
6: www.cirkushumberto.com.
7: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
8: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. V teď je výhodně. Vždycky.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: ten taneční parket?
1: Lambada!
0: Jennifer Lopez, Pitbull a Hit on the Floor, který nás na Hit Radio North Music doprovodil do téměř půl šestý. Hezký odpoledne.
1: Přátelé, jsme ve varu, takže nebudeme ubírat plyn, aby jsme furt bublali a rovnou vám servírujeme pecky, který si dáme od 18 hodin a který jsme milovali. Milujeme do dneška a budou tady s náma navždy.
0: Ano, už za půl hodinky se můžete těšit na ty nejvyvonější hity z 80., 90. a začátku milénia. Tak co jsme vám tady dneska nabídli jako takové předkrmy?
1: Pojď, pojď, dokud bublám.
0: Ty se musíš v tom hrnci otáčet. Dead or Alive. Tohle teda velká srdcovka. Moje, tak a teď ta tvoje srdcovka. Kamaráde, tohle šlape jako blázen.
1: A pozor, dneska večer dojde i na erotiku.
0: Ty bláho. Ty videoklipy kreslený. Já se úplně červenám.
1: Mě to naši nedovolovali, ty jsi na to mohla koukat,
0: ne, jo? Ne, oni vždycky než zaregistrovali, že na to koukám a mazej do pokojíčku.
1: Tak my sice bez videoklipu, ale od 18 hodin přesně tyhle pecky, tedy hity let 80., 90. a milénia, tak zůstaňte s Hit Radiem North Music.
0: No a když začneme takhle prasknout do bubnu, tak už taky víte, co máte dělat. No vyhrci to tričko, jdeme.

0: Sakra, teď mi řekněte, proč si tohle nehrajeme častěji.
1: Tak to je ještě jednou.
0: One Republic Runaway, protože tohle prostě v sobě nese spoustu pozitivní nálady a takhle to máme na Hit Radio North Music moc rádi.
1: To teda. Přátelé, 26. dnešek začal a 26. končí, všimli jste si toho? Dneska je 26.8.2026. A pozor, neříkám to jen tak náhodou, ta 26 v dnešním datumu znamená finanční hojnost. Dneska se máme mít všichni jak prasata v žitě.
0: Takže to stihneme do půlnoci ještě?
1: Nevím, mně se zatím nic bohatýho nestalo, to by...
0: Taky ne.
1: Na druhou stranu říká se, že mít hluboko do kapsy taky není špatný, aspoň ti ty prachy nevypadnou.
0: Super, že o týhle hloubce to tady dneska bude. A já jediný, co jsem měla dneska, tak to byl hluboko v pneumatice zaražený šroub. Stalo mě to 500 korun, mladý pane, takže...
1: Takže o prachách to bylo?
0: Jo, bylo.
1: No tak to funguje.
2: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Zabrušanech u Teplic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
3: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
4: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
5: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
6: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
5: A co já?
6: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni. Protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.
7: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
2: Hit Radio North Music.
8: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Music. No a blíží se nám 18. hodina. Krásný středeční odpoledne přeje Káťa a Kamil.
1: A to je náš konec.
0: To je náš konec, přátelé, to jsem měla říct já.
1: Tak to řekni.
0: To je konec. Tak takhle nějak.
1: Je to tak, padla, musí mít taky někdy padla a to se stává právě teď. Takže opět se s vámi loučí Kamil Bílský.
0: Káťa Haplová.
1: Opět děkujeme za to, že nejenom posloucháte, ale že vysíláte i s náma. Hnedka po třetí třeba další výherce vstupenek na Hrady.cz.
0: Přesně. Tohle všechno, na to se můžete těšit zase samozřejmě i zítra, kdy budeme znovu soutěžit o další vstupenky. Čekají nás ještě poslední dvě dvojice, čtvrtek a pátek. A pak už šmitec.
1: Takže přátelé, zítra se na vás těšíme ve čtvrtek, což už je malej pátek, neboli kousek před víkendem tady u nás v odpolední show padla na Hit Radio Not Music. Užijte si zbytek dnešního večera a zítra.
0: Ahoj!

čeká.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiče pozor na D8, 29. kilometr ve směru na Drážďany. Stojí tady porouchaný osobní auto a stále ještě počítejte s tím, že projedete Kyvadlově v Krupce v ulici u Přítkova. Tady máme nehodu nákladního auta s autobusem. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda.

0: za 24,90 a dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
1: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Sporná novela upravující sestavování veřejných rozpočtů platí. Sněmovna přehlasovala koaliční většinou veto prezidenta. Kabinet bude moci mimo jiné překročit schválené výdaje, a to při horší bezpečnostní situaci. Opozice se obává většího utrácení a růstu dluhu, obrátí se na ústavní soud. K vážné nehodě došlo dnes odpoledne u Doubravníku na Brněnsku. Auto s pěti dětmi vyjelo do protisměru a narazilo do stromu. Jedno z dětí na místě zemřelo. Zranění dalších dvou dětí jsou těžká. Řidič měl pozitivní zkoušku na alkohol. Policie okolnosti nehody dál vyšetřuje. Princ Harry a jeho manželka dnes poledne přiletěli do Británie, kam se vrací po 6 letech strávených ve Spojených státech. Oba nejsou pracujícími členy královské rodiny. O důvodech, proč se Harry a Meghan vrací do Británie, se stále spekuluje. Na podzimní dovolené chceme trávit v průměru týden a utratit 8 000 korun. V porovnání s loňskem preferujeme tuzemské pobyty. Podle Terezy Hofmanové z agentury Czech Tourism to ukázal aktuální průzkum.
3: 7 z 10 Čechů chce na podzim strávit dovolenou v Tuzemsku, to je o 20% bodů více než před rokem a jen o 6 bodů méně než v létě. Podzim se tak stává plnohodnotou součástí cestovatelského roku. Lidé oceňují, že mohou vyrazit i na kratší dobu, bez složitého plánování a přitom spojit přírodu, památky, wellness nebo lázně.
2: Podíl těch, kteří chtějí podzimní dovolenou trávit v zahraničí, se meziročně snížil na zhruba 30%.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
2: V průběhu noci většinou oblačno, polojasno, kránu mlhy, nejnižší teploty 15 až 11 stupňů, v údolích pak chladněji. Zítra většinou polojasná obloha, na večer přibývání mraků, ale tepleji, 24 až 29 stupňů, na horách kolem 20. Postupně se rozfouká mírný vítr od východu.
4: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině. Jak se máte? Co? Jakou máte středu? S vámi už Kateřina Pechová. Já doufám, že se máte hezky a že ať už jste doma nebo na cestě do práce třeba, takže máte koutky pěkně nahoru. No a o náladu se vám budu samozřejmě starat. Ideálně o tu nejlepší, jo. To nejlepší z 80., 90. a milénia je tady. Ugly Kid Joe právě teď.

Dead or Alive, posloucháte Hit Radio, krásný večer přeju. A prosím vás, dneska začneme u věci, u který nikdo z nás se nechce dostat na nulu. A u toho to zároveň potřebovat. Dneska je totiž den toaletního papíru. A pojďme si jednou provždy rozseknout tu zásadní otázku, tu věc, co nás všechny rozděluje. Která strana je ta správná? Prosím vás, odpověď najdeme dokonce v patentu z roku 1891, protože podle toho původního patentu, a to, čeho jiného se budeme držet, že jo, Seth Wheeler to tehdy nechal patentovat tím, že má být konec papíru jasně nahoře. To znamená od zdi, jo? Prosím vás, ještě jednou pro místa vzadu má být od zdi. Ano, takže pokud to máte naopak, celou dobu porušujete zákon designu. Opatrně na to. Mimochodem, průměrně ho ročně spotřebuje každý člověk asi 100 ruliček, takže 12 kilo. 12 kilo toaleťáku, to je dost, to je dost. Co je taky zajímavý, tak dřív byl toaletní papír tak drsný, že potom byly dokonce reklamy, kde se firmy chlubily, že mají toaleťák bez třísek. Příjemné, když na to pomyslíte, že? No a dneska řešíme, kolik má vrstev, jak bude vonět a jestli na něm budou smajlíci. Tak příjemné posazení případně a tohle je Dido.

0: Footloose a Seventeen, posloucháte Hit Radio, přeju vám všem krásný večer. 18.18, rychle si něco přejte. Jo, stihli jste? Dobrý. Já se to snažím hlídat. Mimochodem, kdybyste chtěli i na setiny, tak teď to vyšlo, teda na sekundy, tak teď to vyšlo 18.18.18. To se musí splnit, tohle přání, kdyby ne, tak je to moje vina, nevím jak, ale to nevadí. Dámy a pánové, konečně dobré zprávy. Ano, aspoň jedna. Mám jednu fakt skvělou zprávu, minimálně pro milovníky lesa a taky dobrot z lesa. Už za chvilku se na to podíváme, kam vyrazit, kde už to konečně poroste. Tomu další hity, to nejlepší z 80. 90. a milénia, Bananarama, taky Sting nebo A1.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
6: firma na zážitky
5: EZ.
7: Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

Posloucháte Hit Radio. A už rostou, ano, milí houbaři, uf, konečně, no, léto nám moc nepřálo, jo, protože sezóna houbařská je oficiálně od července do října, no, tak teď s tím suchem to úplně nešlo, že jo, to, co si bude, to ví každý zkušený houbař, já jich mám v rodině spoustu, takže to samozřejmě vím. Každopádně ano, teď už nám začíná sezóna, je to dobrý, ještě bude pršet, takže by to mělo ještě přirůst, tak říkajíc, ale už teď můžete na houby opravdu vyrazit. Mimochodem skvělý tip. Český hydrometeorologický ústav má dokonce mapu. Jo. A každý den tam aktualizuje data o pravděpodobnosti růstu hub na území republiky. Mrkněte chmi.cz, tam to najdete. To je jako skvělá věc, ať nejedete úplně naslepo, že jo. Ale bacha, jo, jestli máte takový ty svoje místečka, běžte se tam raději podívat co nejdřív, ať vám to nikdo nevyspírá. Jo? Tak jo, teď už Master Boy.

0: Heartbreaker, to je Dionne Warwick, posloucháte Hit Radio. No a i dneska večer spolu cestujeme časem a prostorem pomocí těch nejlepších hitů z 80., 90. a taky milénia. A i za chvilku, jo, jenom si poslechněte, třeba Ozzy Osbourne, Mama I'm Coming Home, legendární. Dáme si taky tango společně s Ingrid, no a taky tuhle enormní romantiku. Erik Carmen už za malou chvilku do vašich uší, tak buďte s námi.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 1 KK v Praze za 7 850 000 korun, byt 1 KK v Benešově nad Ploučnicí za 1 170 000, pozemek k bydlení ve Strenicích na Mladoboleslavsku za 5 700 000, pozemek k bydlení v Ronově nad Doubravou za 1 950 000 a byt 1 KK v Hradci Králové za 3 990 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Od poloviny srpna si park užijete ještě více. V Německu už totiž skončí letní prázdniny. Více informací na zábavní park@plon.cz.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
1: No jistě.
0: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
1: No jistě.
0: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
1: No jistě.
0: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
3: Co ti to přišlo, tati? Zásuvka radost.

0: z kostek? Co je to?
1: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
0: A co já?
1: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.zkostek.cz.
2: Krásný večer, 7:00, dáváme se společně to nejlepší z 80. 90. a milénia. A nudit se rozhodně nebudete. Právě teď Ricky Martin a Meža Private Emotions.

éteru Hit Rádia, krásný večer. Na dneska je krásný celý den, víte proč? Protože je Mezinárodní den psů. A jen málo kdo na světě nemá rád psy. Psy jsou totiž fantastický. Mimochodem na Instagramu Hit Rádia zjistíte, jaký pes jste podle narození, podle měsíce narození. Schválně mrkněte se, jaký pes byste byli. Dobrý je, že jsou všichni roztomilí. No a prosím vás, pokud máte doma psa, tak na něj nezapomeňte. Dneska by měl rozhodně dostat do brůdku až dvakrát, až možná třikrát navíc. Jo? Dneska jo. Dneska psi slavěj, tak to prosím vás oslavte s nima. K tomu další hity Baby Bird a You're Gorgeous.

0: Like I'm in Love. To je Kelly Mary, posloucháte Hit Radio. Je středa večer, doufám, že si ji užíváte a co víc, že vám to taky utíká, protože, hele, za chvilku víkend, jo, neskutečná rychlost tenhle týden, tak možná je to tím samozřejmě, že bude začínat škola, to je to vždycky takový děsivě rychlý, tak hlavně si to užít, jo, s těmi nejlepšími hity by to mělo projít. Jedna dobrá rada od Erotic, k tomu Elaine Page nebo Martin Kučajn už za chvilku.
1: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Zabrušanech u Teplic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

slíbení Erotic v éteru Hitrádia a prosím vás, dneska opatrně, jo. Dneska je totiž údajně nejméně romantický den v roce. Dokonce opravdu jsou na to statistiky a ty ukazují, že právě dneska se lidi nejvíc hádají, rozcházejí a dokonce rozvádí. Tak pokud dneska máte takový pnutí nějaký, jo, tak prosím vás opatrně. Jo, doma zbytečně nic neprovokovat, klidně běžte dneska každý večer někam sám. Jo, zbytečně prostě nepokoušet štěstí, pač statistika sice nuda je, to víme, ale má cené údaje, že jo. Tak prosím vás opatrně, jo, a pokud se náhodou doma potkáte, opatrně kolem sebe našlapujte, pošlete tam nějaký lehký kompliment, puste si nějaký song a radši jděte spát. K tomu jsou tady Oasis.

Jeden samuraj do uší, posloucháte Hit Radio. Hezký večer, mimochodem, taky už kolem vás někdo říká, že je tu podzim? Tak mu to zakažte, ať to není pravda, jo? Teď sice lehký ochlazení, ale to je dobře. To je, abychom se prostě nadechli, aby nám chvilku bylo příjemně. Ale jinak léto pokračuje, pak přijde navíc babí léto, pak babí léto dvě, možná i trojka, to se nám taky stává. Takže nenechte se tím vystresovat, jo? Stále je tu léto a stále jsou tu ty nejlepší hity z 80., 90. a milénia. Za chvilku už David Guetta, taky Petr Hapka nebo Alphaville, tak buďte s námi.

0: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Poslední táborák léta?
4: To jo, ale

0: Radio Nord Music.
1: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď.

0: vždycky do školy s pořádnou výhrou.
1: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
0: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
2: Náplně hned.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
5: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
6: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: Hi, I'm Lenny Kravitz.
2: Krásný večer, 8:00 s vámi Kateřina Pechová a dál to nejlepší z 80., 90. a milénia. No a tohle už jsou Red Hot Chili Peppers a Scar Tissue. Jdeme na to.

Tohle už je taky klasika. Olivia Newton-John a Physical v éteru Hit Rádia. A fyzické to bude i dál, i když trochu jinak. Prosím vás, v Pekingu teď probíhá už druhý ročník olympijských her humanoidních robotů. To znamená, že nezávodí lidi, že jo, ale tady ty roboti. Dneska to končí celý. A takhle, chtěla bych říct, že zatím v pohodě. Zatím jsme jako v klidu, jo. Protože ve většině těch disciplín je to dost vlastně smutný. Páč, jako lítají jiskry, některý ty účastníci se málem rozpadli, některý museli odnést na nosítkách. Pravdou ale je, že v některých disciplínách už se povedly i jako zázraky nebo respektive úspěchy. Jedním z nich je pokoření rychlostního rekordu slavného jamajského sportovce Usaina Bolta v běhu na 100 metrů, což je hustý. Na druhou stranu roboty nebolí nohy, jo? Tam prostě pojďme spolu nesoupeřit. Pojďme si říct, že oni mají svoje a my máme svoje. Já si myslím, že takhle to bude jedině fér. Jo, nenechme se rozhodit Jay-Z a Beyoncé k tomu a pohoda. You ready, B? Let's go get 'em.

Oráklu do uší zítra a hezký večer. Krásnou středu, poslední srpnovou, to je strašný, co? No nic, nedá se nic dělat, jo? Nebudem se stresovat, nezapomeňte, že už tenhle víkend nás čeká poslední letošní summer party. Toho se budeme držet, na to se budeme upínat. Ok? No a samozřejmě pokračují ty nejlepší hity z 80., 90. a milénia. A za chvilku třeba tenhle poklad. Robin Gibb, Juliet, k tomu Bára Basiková nebo Enrique Iglesias.

Nothing Love, to je Enrique Iglesias v éteru Hitrádia. Přeju krásný večer a pozor, blíží se nám další nádherná podívaná na oblohu, jo. Blíží se totiž zatmění měsíce. Tam je to opoznání snazší než u toho slunce, jo, pač nemusíte mít speciální nástroj, abyste to mohli pozorovat. Bude to v pátek brzy ráno, jo. Dá se to i bez dalekohledu, údajně je teda lepší samozřejmě, jako vždycky, mít ten dalekohled k ruce. Ale jinak to jde i bez toho. Zatmění měsíce, to se stane jenom 4x do roka, pokud vůbec, jo. Takže pokud nebude oblačnost, tak doporučuju v pátek přivstat a pokochat se další podívanou na té naší obloze. No tak což jo, než půjdete v pátek do práce, tak aspoň uvidíte něco hezkýho. K tomu do uší Alanis Morissette a Thank You.

0: OMD v éteru Hit Rádia, krásný večer. Za chvilku 9, to znamená, že já se s vámi pro dnešek loučím, přeju hezký zbytek toho středečního večera, díky, že jste si nás vybrali jako svoje parťáky, spolu se slyšíme opět zítra ve 12 u srdcovek, moc se na to těším, dávejte na sebe do té doby pozor, jo, no a za chvilku do uší třeba tohle. A jejich motivace v podobě Don't Stop Believin', k tomu Monkey Business nebo Wakefield. Tak buďte s námi a ahoj.
1: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
2: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
1: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
0: Náplně hned.
3: Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Nerd Music.
1: Happy birthday. Make a wish.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Ratatarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio Nerd Music.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak svlíct. Je to všechno nebo nic.

because my